0: Fresh Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Haná jede. Naproti mě dnes sedí Roman Navrátil, který je youtuberem vystupující pod přezdívkou Big E. Romane, ahoj, vítej u nás.
1: Zdravím a děkuji za pozvání.
0: Tak já se vyhnu otázce na tvoji přezdívku, ta padá velmi často, takže možná tě potěším tím, že to přeskočíme. A začneme rovná o tvojí tvorbou pro lidi, kteří by tě neznali, jakože naše spektrum posluchačů je poměrně široké. Tak kdybys měl říct, čemu se věnuješ, ty, jak jsem zmínil, si youtuber, máš vlastně 3 kanály, jaký tvoříš obsah?
1: Je to takový mix, ale primárně teďka se soustředíme na dokumentární videa, kde děláme obsah o všelijakých tvůrcích nebo i tématech, co zkrátka zajímají lidi. Dělali jsme teďka i některé videa o výměně manželek nebo třeba příběh Jirky Krále. Je to fakt jako, myslím si, že člověk si tam dokáže najít fakt jako jakýkoliv téma, co ho zajímá, tak na to se hodně snažíme soustředit. Potom mám druhý kanál, na kterým se zaměřuju primárně na reakční videa, a je to ze streamu, takže je to taky trochu jako komunitnější. A potom mám 3. kanál, kde jsou taky reakce, a potom ještě 4. kanál, který není jako český, ale tam tvořím anglický obsah, a je to taky spíš jako nahnutý k té dokumentárnější části. Hmm.
0: Je tady ten formát něco, co samozřejmě neděláš od začátku, ale vysledoval jsi třeba, že je úspěšný?
1: Jo. Já jsem měl jako někdy po covidu takovou fázi, kdy jsem se jako hodně hledal v tom obsahu a nemohl jsem nějak moc přijít na to, co bych jako chtěl dělat a co mě na tom YouTube baví. A právě jsem v zahraničí jako zahlídl tady ten dokumentární forma, přišlo mi to dost zajímavý. Já se všeobecně jako snažím řídit pravidlem, že chci jako tvořit obsah, který sám sleduju, protože přirozeně jako je to obsah, ve kterým člověk má pak největší přehled. Troufal bych si říct, že se mě dokáže pak i nejlíp přizpůsobit, protože to neustále sleduje. A tak nějak jsem došel k tomu dokumentárnímu žánru, zkusil jsem to a došlo mi, že tam jako najednou je strašně moc věcí, který ten člověk nemusí nutně dělat sám a nespolíhá to jenom na něm, protože kdybych teďka šel a natočil tady nějaký vlog, tak jako před tou kamerou jsem jenom já a to celý video začíná a spadá i na mě, ale u toho dokumentárního žádru tam jako člověk musí pracovat na scénáři, na editu videa, a na všeobecně nějakým nápadu, náhledu, a všechno to jsou věci, na kterých se může podílet víc lidí, a došlo mi, že na YouTube mě jako hodně baví i ta práce s těma lidma, to, že ty projekty může s někým dávat dohromady, což na tom právě pracuje víc lidí, a že místo toho, aby to bylo jako nějaký jedno menší video, tak je to zároveň takovej větší projekt, na kterém se víc lidí může podílet. Takže to jsem jako díky tomu dokumentárnímu žánru zjistil, že tohle mě baví, a od té doby se už toho držím. No.
0: A kdybys měl nějak charakterizovat svoje publikum, tak kdo se dívá na tvá videa?
1: Hodně záleží, na jakým kanále. Ten dokumentární kanál, tak to má hodně, hodně rozšířený. Tam si myslím, že na ty videa se fakt může dívat úplně kdokoliv. Záleží taky dost podle tématu. Když třeba děláme video o výměně manželek, tak tam se na to jako dívají primárně starší. Myslím, že tam jako to publikum je klidně v rozmezí 18 až třeba 65, jako je to fakt. Spíš jako je to k té starší cílovce, ale jako dívají se na to i mladší. A kdybych potom zase pro změnu vzal třeba ty reakční videa, tak na to se hodně dívá mladší publikum, tam je to třeba 13 až 25, si myslím, taková ta primární cílovka, takže tam jsou to primárně mladší.
0: A ty, kdyby jsi mohl vybrat někoho, na koho budeš cílit, tak chceš to spektrum mít co nejširší, anebo naopak?
1: Snažím se co nejširší, no. Mm-hmm. Myslím si, že jednak se nelimituješ potom tolik na tu sledovanost, že když cílíš čistě na jednu cílovku, tak může být jednodušší se k té cílovce dostat, protože když děláš obsah primárně jako na jednu určitou cílovku, tak máš jako na tom trhu nějakou určitou výhodu, než když děláš jako obsah, který se snaží jako zajmout co nejvíc lidí. Ale já se teďka jako snažím dost navýšit nějakou průměrnou sledovanost, a to právě jako toho nejlíp docílit tím, že míříš na co nejširší publikum právě.
0: Já se přiznám, že občas si ty statistiky i naše jako proklikávám tím, že my máme po každé jiného hosta, někdy to je mladší člověk, někdy starší, někdy je to muž, někdy žena, někdy je to atraktivnější povolání, někdy třeba míň, tak je tam ten rozpil taky jako hrozně veliký a právě přemýšlím, jakým způsobem nebo co ještě udělat pro to, abychom to nějakým způsobem mohli trošku konsolidovat a aby samozřejmě ta sledovanost nějakým způsobem jako rostla. Ale přijde mi to hodně těžký, no možná v tom, co dělá, že to trošku...
1: Jo, jako tak u podcastu si myslím, že jsi potom hodně jako limitovaný na ty lidi, že tam jako vesměs nejvíc dělá ten host, si myslím, na základě toho, jaká cílovka tam přijde a kdo se na to bude koukat, takže tam to dělá se hodně ta selekce těch lidí, co tam přijdou.
0: Je to tak, no. Myslím si, jako teďka z hlavy mě napadá možná show na Krause, kde vlastně lidi si třeba koupí lístek, aniž by věděli, kdo bude tím hostem.
1: Jo.
0: A jdou vyloženě na ten...
1: To už má taky jako svůj vlastní brand, no, že ty lidi tam spíš chodí kvůli němu a vědí, že ta show bude zajímavá. Takže to souhlasím, že určitě tak jde udělat, ale to musí být docela těžký se dopracovat tak daleko. Jako musíš mít ten jako osobní brand hodně velký a mít jako hodně osobitý, no, že ty lidi tam fakt jako musí chodit za tím podcasterem než za tím hostem.
0: No, vnímám to podobně. No. A vlastně v Česku tím, jak jsme relativně malý trh, se to ani nepovedlo moc lidem. Jo, fakt teď z jedničky mě napadl možná ten pan Kraus, ale nikdo úplně další. Zajímalo by mě, co se týká pozornosti. Samozřejmě u toho mladšího publika je asi trošku jiný klíč k tomu, jak upoutat jejich pozornost, než třeba u lidí, já řeknu 25-30+. Tak vnímáš tam ty rozdíly, na co vlastně vůbec obecně ty lidi koukají a u čeho drží pozornost?
1: Určitě. Řekl bych, že zaujímou pozornost u té starší cílovky je kolikrát jednodušší, protože to mladší publikum tak sice má všeobecně víc času, ale za to bych řekl, že na tom internetu, jak se pohybují víc, tak zároveň vnímají o dost víc tvůrců a o tu jejich pozornost se ti tvůrci jako vesměs přetahují, že fakt se tam musí snažit, aby to video bylo pro něco nejzajímavější, aby to jako nesklouzávalo o tématu, aby to furt bylo něčím zajímavý. A za touto staršího publika tak si myslím, že jako tam je hlavní, aby našel to téma, který pro něj je fakt jako zajímavý a toho téma se držel v průběhu toho videa, ale nemusí to být nějak přehnaný, může to být klidně jako víc autentický a tím, že jako tu pozornost jednak si myslím, že ti mladší diváci jsou na tu pozornost prostě náročnější těma sociálníma sítěma, tak to starší publikum zároveň jako je to tak nějak to, co sám pozoru, ale samozřejmě každý to může být jinak nastavený, ale prostě pozoruju to, že třeba starší tak na tom internetu nemají až tolik tvůrců, který sledujou, takže když už jako vyjde nějaký video, který pro ně je zajímavý, tak jsou víc ochotní to dokoukat do konce, i kdyby ten obsah jako v průběhu nebyl bůh ví jaký.
0: Máš třeba vysledováno, co nejvíc udrží tu pozornost těch lidí, jestli je to hudba, já nevím, rychlý střihy, nějaký příběh, storytelling, něco takového.
1: Ze začátku to začíná už jako když na to video klikáš, takže máš jako nějaký koncept, nějaký nápad, který tebe jako diváka zaujal. Hnedka na začátku videa tak máš něco, co ti jako hnedka splní to, na co jsi kliknul, takže plácno udělám video o tom, že zorganizoval jsem největší festival, tak to video rovnou musí začít tím něčím, co buď to jako hnedka navazuje na to, že třeba začínáš ten festival organizovat, nebo že už na tom festivalu třeba seš, ale aby prostě ten divák jako hnedka viděl, že to nebyl clickbait, ale že fakt jako skutečně v tom videu se děje to, na co kliknul. A potom v průběhu toho videa tak už dost záleží, jako jak každý tvůrce to zpracuje, ale je důležitý jako od toho tématu nějak neodbíhat a mít v tom ideálně jako nějaký příběh, aby hnedka po tom intru, tak aby ty si tomu divákovi dal důvod to sledovat až do konce. Na konci jako dostane nějakou odměnu za to, že to video dokončí a většinou jako je to prostě odměna jako v podobě nějakého dopaminu, že to dokoukáš a máš jako dobrý pocit z toho, že to bylo dobrý video a že jsi to dokoukal až do konce. A je tam jako víc technik a dost záleží jako video od videa, ale je prostě důležitý ten dopamin tomu člověku dávat v průběhu toho videa a hlavně na konci. Já tomu říkám jako X-faktor, aby ten člověk potom, co to dokouká, tak si fakt jako řekl, jo, to bylo dobrý video a nějakým způsobem to utkvělo v paměti.
0: Tak ty máš 10 let zhruba zkušenost s tím natáčením.
1: Dalo by se říct, no, začínal jsem jako hodně brzo.
0: Čili dá se říct, že máš třeba i nějaký recept na to, jak udělat jako úspěšný video, že dneska už víš, jak na to? Není to takový, že by člověk jako experimentoval.
1: Jo, jo. A hlavní je fakt ta myšlenka. Ten nápad toho videa, to je to hlavní a všechno už potom je jako druhořadý. Můžeš mi fakt skvěle zpracovaný video, úplně superový příběh, skvěle sestříhaný. V moment, co ten nápad je nezajímavý, pak je to prostě k ničemu. Fakt ta myšlenka dělá hrozně moc.
0: A když jsi měl, že děláš teďka dokumentární věci, nějaký reakce, bylo něco, co jsi dělal v tom meziobdobí, respektive před tady tím, a byly to takové nějaké třeba fuck-upy nebo věci, které se prostě nechytly, které říkal, jo. Že tohle není ten směr, který třeba...
1: Jo, když jsem měl tu fázi, jak jsem se hodně hledal, tak když jsem dělával jsem hodně dlouhou Minecraft videa, tak tam jako v tom jsem měl nějaký úspěchy, neúspěchy, jako... A tam si myslím, že jsem tu platformu jako takovou hodně ještě poznával, zjišťoval jsem, co funguje, co nefunguje. Potom jsem měl jako takovou fázi, kde jsem dělal hodně takový vlogy, lomeno, challenge, dělali jsme třeba video, kde jsme přespali v kině, přespali v jumparéně a takovýhle jako zajímavý videa, který jako byly fajn, ale nebavilo mě to až tolik, protože mě spíš asi víc jako baví ta práce na pozadí, než nutně být před tou kamerou, jako pořádně baví před tou kamerou vystupovat, ale kdybych si měl jako vybrat co z toho víc, tak je to spíš ta práce zatím. A tam jsem jako během to měl spoustu fuck-upů, jako i dodnes mám jako fuck-upy, kde jako si myslím, jako, že vím, co dělám a vydám nějaký video, který prostě jako flopne, tak potom je to. A jako od toho to taky je, prostě myslím, že člověk se v tom nejlíp učí z těch chyb a je fakt důležitý se podívat na to, tady mám video, který nevyšlo a zjistit z toho nějaký důvod, jako proč to nevyšlo, je to jako špatný nápad, špatně jsme to video prodali, nebo je to lidi to v průměru sledují méně než normálně. Vždycky myslím, že se z toho dá vytáhnout něco a do té doby, dokud se z toho fakt člověk poučí, tak to je za mě to nejdůležitější.
0: Mně právě napadá, jestli ty dokážeš zpětně jako zanalizovat, v čem...
1: Jo, to určitě, určitě.
0: Jo, dokážeš, jo.
1: Ale většinou si myslím, že minimálně u mě, teďka osobně, to, když už je nějaký video, co se nepovede, tak je to hlavně prostě tím nápadem, že jsem se třeba netrefil do nápadu, který by pro ty lidi byl tak zajímavý, jako jsem si původně myslel. Jsem si jako původně říkal, že jo, ta myšlenka jako fajn, líbí se mi, tak jsem to vydal a zjistil jsem, že jako lidi to vlastně nezajímá tak moc, jak jsem si myslel. To je jako minimálně u mě takový asi jako... A nejčastější problém, se kterým se setkávám, když se tomu videu nedaří dobře. Stalo se mi párkrát, že třeba byl jenom špatný název, fakt jsem měl třeba na anglickém kanále videa, který měli 15 000 zhlédnutí, změnil jsem název a do týdne měli 220 000. Takže jako i to se mi jako stalo, že chyba nebyla nutně v nápadu, ale jenom, že to video bylo třeba špatně podaný, lomeno prodaný, a takže i to se dá změnit. Ale fakt důležité se jako na to, co nejvíc objektivně podívat a říct si, co se tam asi mohlo pokazit.
0: Já si tak nějak uvědomuji, že to je asi věda komplexnost, to v momentě, kdy se zaměříš na detail každé té věci, ty určitě budeš hovořit i o náhledovým obrázku, teďka zmiňuješ titulek, pak je ten nápad, samozřejmě to provedení jako samotný a eventuálně pracovat i s těma statistikama, respektive analyzovat si to, co úspěch má, to, co úspěch nemá. Máš na to třeba i nějaký pomocníky ve smyslu, že sleduješ třeba nějaký trendy, vyhledávané věci a tak dále, že to pak třeba přizpůsobíš i ten titulek
1: těm věcím? Jo, určitě, jo, určitě. Já si myslím, že jako v rámci tvorby nejlepší, co člověk může udělat, je nesnažit se jako vymýšlet od základu něco nového, ale vzít něco, co už funguje, a akorát tam změnit něco tam zlepšit, vzít si něco, co mu na tom třeba nesedí, co si myslí, že by tam mohlo udělat líp, a vložit do toho kus sebe, který to dokáže vylepšit ten obsah. Takže to si myslím, že asi nejefektivnější, než něco od nuly vymýšlet.
0: Já přemýšlím třeba, možná často to zkusím i ohnout jakoby k nám, k tomu našemu formátu, k podcastu, jestli je takový to, co jsi říkal, že na začátku doručit nějakou věc v rámci toho videa. My jsme jednu dobu dávali na začátek nějaký jako highlighty a z toho rozhovoru, je to poměrně pracný, samozřejmě tím, že ten formát máme jako delší, pak je začínal samostatný rozhovor a nakonec jsme od toho ustoupili. Vnímáš třeba ten rozdíl, že podcast je věc, která se dá dát taky samozřejmě na YouTube v momentě, kdy to máš i s obrazem, ale je to trošku asi jiný typ videí, že jo, než tvoříš ty a další ostatní.
1: Jo. Tam myslím, že se jako zase dostaneme k tomu, že ty podcasty jsou taká osobitější záležitost, takže když tam máš nějakého fakt zajímavého hosta a máš tam publikum, který tam jde kvůli tomu hostovi, tak tam jako vesměs už ten slib mají splněný už jenom tím, že ten host tam jako skutečně je, ale jinak pokud máš třeba někoho, koho to tvoje publikum tolik nezná, tak jako myslím si, že i takový ty highlighty toho, co ty lidi v tom podcastu čeká, tak můžou být fajn. A zároveň si myslím, že v tom taky pomáhá, když ten podcast odstartuješ rovnou jako nějakým zajímavým tématem. Začne kdybys měl třeba nějakého hosta, u kterého víš, jako že expert na nějaký téma a zároveň bys tomu dokázal i nějaké propojení toho, že by to téma zajímalo i tvoje publikum a byl by si s tom jako celkem jistý, tak to si myslím, že je fakt ideální téma na rovnou jako začátek toho podcastu.
0: A co všechno děláš před a po tom videu? Samozřejmě to není jenom vydání toho hlavního materiálu, tak máš třeba nějaký balíček věcí nebo nějakých činností, akčních kroků, který třeba děláš před a po.
1: A myslíš jako během zpracování toho videa?
0: Víceméně, když už ho máš hotový, možná jo, až takhle. Jo, jestli to nějakým způsobem třeba týzuješ, jo, potom jestli něco z toho ještě stříháte, jo, nějaké upoutávky.
1: Na tohle mám jako naštěstí to štěstí a tu pozici, že na vlastně jako už všech kanálech, tak je tam nějaký publikum, který je, řekl by, je tam nějaká jako základní fanouškovská základna, který se podívá už jako, když to řeknu blbě, jako na cokoliv, co vydáš. A já vlastně jako nejvíc spolíhám v to, že když to video samo o sobě je fakt dobrý, tak se to mezi ty lidi dostane. Takže už dávno moc jako nedělám, že bych to třeba promoval ty videa na Instagramu, což určitě je fajn, protože když ty lidi to vidí u tebe na Instagramu, tak můžu se na to jednoduše prokliknout a vědí o tom snáš, takže to je určitě jako z části nějaká moje lenost, že to třeba nedávám na Instagram, ale já jako většinou hlavně sázím na to, že když to video je dobrý, tak ta platforma to video dál doporučí. Takže to jako potom, co to video vydám, tak už žádný moc extra kroky nejsou. Spíš jako většinou si od toho videa dám jako trochu prostor, třeba na den, na dva, vidím, jak se tomu daří a potom jako se z toho beru nějakou zpětnou vazbu a případně, když mám pocit, že bych třeba měl změnit náhled nebo titulek, tak ho ještě potom upravím, ale vlastně zpovědání už toho jako nedělám tolik a spíš jako se už přesouvám k dalšímu projektu.
0: A pojďme ještě teda ten nahorový obrázek, ať to máme kompletní. Tam mi přijde taky, že to je jako velká chemie, protože samozřejmě ty oči konzumují první ještě asi rychle, než člověk stihne přečíst nějaký titulek, musí tě to vlastně zaujmout vůbec jako obrazově. A říkám si, ale kolikrát, když vidím i tu svoji jako úvodní obrazovku na YouTube, jestli už to kolikrát není až moc jako takový přepal různých jako koláží a hlavně, aby tam byly třeba nějaký extrémy, které tě dokážou vlastně zaujmout a přilákat potom samozřejmě to kliknutí. Ale dost často to třeba nemusí úplně korelovat, tak zajímal mě tvůj pohled.
1: Já si myslím, že v tomhle jako i v jednoduchosti je krása, ale pořád tam ten divák musí mít nějaký důvod, proč se na to video podívat. A jako zrovna, když vezme jako příklad jako podcasty, tak si myslím, že poměrně často se i dělá ten formát, jakože v názvu videa mají napsaný jméno toho hosta a potom jako nějaký nejzajímavější témata nebo nejzajímavější věci, co ten host řekl. A myslím, že u náhledovky se to dá k tomu jako skvěle vykompenzovat, že bys měl podcast s někým, kdo budeš mít v názvu jméno toho tvůrce, který ho tam máš v tom podcastu a třeba byl by to někdo ze startupu a měl by, na tom startupu jsem prodělal 100 milionů korun a tak bys tohle mohl mít jako název a potom na náhledovce tak bys mohl mít akorát toho člověka, který v tom podcastu je a vedle něj by mohla být jako nějaká citace typu tohle byla moje nejhorší chyba, to chyba by byl třeba potržený červeně a tak jako je to tak jako jednoduchý náhled, ale na tu jako lidskou psychiku to je jako vlastně zase to nejjednodušší, že fakt jako vidíš něco, co je pro tebe trochu jako nevšední, jako nestane se ti, že každý den vidíš někoho, kdo propálí prostě hrozně moc peněz na nějakém startupu a zároveň jako tě to nabízí i nějaký ponaučení, nějakou jako něco, co ten člověk z oblasti toho startupu se naučil a může jako ti jako předat dál, že hnedka už v tom náhledu i v tom názvu vidíš nějakou hodnotu.
0: Je potřeba u toho dělat takový ty různý smutný obličeje.
1: To je taky možná samozřejmě.
0: To se kolikrát směju, no, co tam jako vidím. Ale chápu, že to jako prodává, když to tak řekne.
1: Jo. Ale jako na té platformě je to takový standard, jako i když je to trochu zdramatizovaný, tak si myslím, že je fakt jako důležitý to umět prodat a samozřejmě jako nesmí to být extrém. Když to jako prodáš až moc a zase ten člověk jako na to klikne a není tam to doručení, není

0: příčně, na anglický kanál taky nějak tak, a co se týče reakcí, tak to je jako výrazně jednodušší obsah, takže tam vydáváme 2 až 3 videa denně.
1: A cítíš třeba nějaký tlak toho vlastně tvořit, zveřejňovat, vymýšlet neustále, když si...
0: No, naštěstí ani ne. Já teďka myslím, že to mám jako poměrně dobře zajetý v tom, že mám v hlavě jako něco, čeho bych chtěl dosáhnout, mám tam nějaký svůj důvod, jako proč to dělám, a zároveň mám jako extrémní štěstí na lidi, co mám kolem sebe v týmu, takže jak nemusím všechno dělat sám, tak vím, že tam mám lidi, na který je spoleh, a co se týče třeba střihu videí nebo psaní scénářů, tak už jsem s těma lidma fakt jako dobře zajetej, že po nich jako nemusím většinou nic extra upravovat, samozřejmě jako jsem tam nějaký revize tam jsou, ale většinou to není nic jako zásadního, na ty lidi je spoleh a já se tím můžu jako soustředit to, na čem jako mi záleží nejvíc a v čem si myslím, že i nejvíc jako vynikám, což v mém případě si právě myslím, že je to hledání nápadu a dávání dohromady nějakého jako packagingu toho videa, to právě ten název, náhled a potom i ten nápad jako takovej a nějaký průběh toho videa. Mm.
1: A co je vlastně ten důvod nebo smysl toho, že ty videa natáčíš? Ty jsi říkal, že máš něco, tak jestli prozradíš a podělíš.
0: Z začátku to bylo, já se to jako vždycky snažím postupně posouvat, nemám jako přímo nějaký jako v horizontu třeba 10 let, ale snažím se to postupně posouvat. Prvně to bylo, že jsem chtěl dělat dokumentární videa pravidelně, to se mi jako teďka povedlo. A teďka se jako zase snažím, bych se jako zhrnul, jak si myslím, že ten můj jako největší cíl je být co nejlepší v tvorbě těch videí jako takový, s tou jako nápaditou částí, že fakt jako dostat se do bodu, kdy mě napadne nějaký žánr videí, plásnu třeba soudní spory, jo, něco prostě úplně náhodného, tak bych fakt jako do tady téhleté níž věci dokázal přijít a dokázal bych tam prostě od nuly založit úspěšný kanál, který je schopný na tohle téma přilákat lidi. Takže nějaký moje proč si myslím je budování toho skillu, zaujmout lidi a tvořit dobrý videa. To si myslím, že je takový všeobecně moje proč, co mě na tom baví a co mě tak nějak žene dál. To, že každý den se můžu jako na to podívat zpátky a říct si, jo, tady v tomhle jsem se jako posunul někam dál.
1: Ty věci, které zmiňuješ, jsou třeba těžkoměřitelný docela, že baví videa ty lidi, kdy zjistíš, že je to nebaví?
0: Tak většinou, když na tom upadá sledovanost.
1: A je tam nějaký třeba číslo, kdy už si řekne, hele, tak tohle už jako
0: vypadá, určitě. Jako samozřejmě ty čísla můžou být taková matoucí metrika, protože můžeš mít třeba půl roku, kdy se ti neustále daří a rosteš nahoru a potom jako jeden měsíc máš úpadek a jako můžeš si u toho říct, ty lidi to přestává bavit nebo něco, ale přitom je to jako úplně přirozený, když máš jako dlouhodobý růst, takže nějaký měsíc tam je pokles, tak tomu patří. Ale myslím si, že minimálně jako na svých kanálech už mám tak nějak jako vypozorovaný, když nějaký video má jako podprůměrnou sledovanost nebo ten výkon je prostě podprůměrný. Tak už jako instinktivně vím, že tohle nebylo dobrý video a ten výsledek tam nebyl takový, jaký jsem čekal. Takže nemám asi nějakou jako konkrétní částku, ale spíš jako řekl bych instinktivně, když mám pocit, že ty výsledky nejsou takový, jaký jsem tam očekával. Většinou, než vydávám video, tak si jako v hlavě říkám, jaký si myslím, že by to mohlo mít dosahy, a tím pádem se tam jako k tomu stanovím už nějaké očekávání, který chce, aby to mělo.
1: Aha, a co třeba nějaký kreativní blok? Říkal, že rád jako tvoříš vlastně ty nápady a máš k sobě teda i nějaký svůj tým, který jsi vybudoval. Tak bylo někdy období, kdy jsi třeba jako pátral po tom, co vlastně dělat, nebo ať člověk kolikrát si sedne jako za stůl, za počítač, snaží se něco vymyslet, ne vždycky to dá.
0: Jo. Nejvíc to bylo určitě po tom covidovém období, tam jsem to jako hledal nejvíc, tam myslím, že ten kreativnější blok byl jako fakt nejsilnější a jako z části jsem asi hledal jako kus sebe, jako jsem fakt nevěděl, a od té doby tak si myslím, že už je to lepší, protože jednak jsem narazil jako na lepší způsoby, jak jako s těma nápadama přicházet, a jako těch způsobů je spoustu, ale myslím si, že když se fakt jako člověk řídí tím, že hledá nápady, co už fungují, akorát se snaží zlepšit, tak na ten kreativní blok ne, že jako nemožný narazit, to se ti jako stane prostě často, ale je o dost jednodušší se s tím vypořádat. Já teďka, kdybych dal nějaký příklad, tak měl bys třeba video, vyrobil jsem největší auto na světě. To by bylo video, který je třeba virální, a kdyby se z toho chtěl nějak odrazit, tak můžeš vzít a udělat video třeba udělal jsem nejmenší auto na světě. Udělal jsem nejdražší auto na světě, jo? Že to máš jako najednou jako spoustu

0: jednoho nápadu, který funguje, tak máš spoustu jako dalších takových kategorií nebo takových menších podnápadů, od kterých se můžeš odrazit a můžeš udělat podobný video a mít tam zároveň jako nějakou v uvozovkách záruku toho, že ty lidi to nejspíš bude i zajímat, protože když ten nápad byl virální jednou, tak může být klidně virální znovu, akorát v nějaké jiné podobě. Mm-hmm.
1: Dej si určitě i kavčou, ať ti nevystydne.
0: Jo. Ono určitě už bylo jako taky trošičku přepálený, tak aspoň je teďka dobrý.
1: Dej si, na něj nezapomeneme. A já jsem samozřejmě tady na tu otázku se ptal skrze nějaký syndrom vyhoření, protože si myslím, a to se netýká zdaleka jenom youtuberů, nebo myslím si, že je to téma, které spojuje lidi, kteří prostě něco tvoří. Jsou to kreativci, možná jsou to i umělci, a lidi třeba z kulturní branže, hudební branže, vlastně tam všude bychom mohli hledat lidi, kteří vlastně něco vymýšlejí a ta jejich práce je potom odrazem toho samozřejmě, co vymyslí a vyprodukují. Tak samozřejmě si myslím, že člověk může postupem času dojít do toho, kde ho to vlastně buď to přestane naplňovat, nebo třeba, já nevím, dojdou ty nápady. A samozřejmě u nějaké hudební kapely je to asi trošku jiný, když si dá na rok pauzu, než třeba u tebe jako u tvůrce, kdy si myslím, že člověk je potom nemilosrdně poslán dolů tím algoritmem a tady tím tou veškerou alchymí, která vlastně jako to nevidíme, ale nějakým způsobem nasává to, jak často a jak pravidelně zveřejňuješ ty věci, tak myslíš, že si to třeba můžeš jako dovolit, kdyby jsi řekl, hele, teďka prostě já nevím, chci si dát jako rok pauzu a chci, já nevím, se pověnovat něčemu jinému, dát si na chviličku jako voraz. Je to vůbec reálný vlastně na tom internetu?
0: Myslím si, že opět záleží od těch očekávání, co od toho máš. Jestli do toho jdeš s tím, že víš, že si dáš rok pauzu a jsi ochotný do toho přijmout ten risk, že když se po té pauze vrátíš, tak ty lidi se ti už třeba nebudou nutně pamatovat, že ve spoustu ohledech budeš jako začínat od nuly a přijmeš jako tam ty rizika a dokážeš se s tím smířit, tak si myslím, že to jde. Jsou u nás jako tvůrci, co měli dlouho pauzu, vrátili se a teďka se jim třeba znovu daří, takže já si myslím, jako, že reálně to je. A nicméně určitě je to stresující, jako když jsi už jako hodně zajetej v tom, že třeba denně jako sleduješ ty čísla a vnímáš už nějakým způsobem ty paterny na tom kanále a vezmeš si jako nějakou pauzu, tak samozřejmě je blbý vidět, že to jde dolů, ale opět jako fakt záleží od těch očekávání. Já třeba teďka za týden letím pryč, mám jako sice nějaký videa přetočený, ale očekávám, že tím, že jako nebudu aktivně zaangažovaný do té práce, tak tam prostě nějaký pokles bude. A jako myslím, že je hrozně důležitý si jako o to fakt to očekávání nastavit a být jako smířený s tím, že hele, když na ten pokles bude, tak je to logický, protože zrovna teď nic nedělám, tak jako ještě aby tam nebyl, to by bylo divný, že jo. A ještě, kdyby se měl jenom rychle vrátit k tomu vyhoření, tak netroufal bych se mluvit jako za jiný lidi. Myslím si, že to vyhoření může jako nastat fakt jako ze strašně moc důvodů. Ano, myslím si, že minimálně u mě, co jsem tak nějak zaznamenal, tak si myslím, že nemyslím si, že jsem se k nějakému vyhoření jako nějak extrémně přiblížil, nebo že bych se přímo do toho dostal, ale myslím, že minimálně jsem k tomu měl jako nakročeno, tak si myslím, že to nejvíc bylo právě, když jsem jako neměl to svoje proč, když jsem vlastně neměl úplně moc tu vizi v tom, co dělám a toho, co bych jako na tom chtěl dosáhnout. Takže myslím si, že jako cesta k vyhoření je, když jako ty lidi ztratí třeba to proč dělají to, co dělají.
1: No, ono se to samozřejmě může přihodit i se změnou nějaké životní situace.
0: Určitě, člověk určitě.
1: Stárne, vyvíjí se, nebo má třeba děti, nebo najde si partnera, partnerku, že tam jako
0: těch... Určitě. jako mě třeba 22, dokážu si představit, že když mi bude 30, tak jako ty priority taky budou jinde. A třeba to moje životní proč, jako za tu dobu si myslím, že už jako nějaký své cíle překonám, v životě bude jako zase někde jinde, tak si myslím, že je jasný, že v tom věku už potom to proč budu mít zase někde jinde, tak myslím, že taky určitě důležitý se na základě toho nějak přizpůsobit. No.
1: Tak jsou určitě i tvůrci, kteří nejenom, že si dali teda pauzu, ty jsi zmiňoval, ale že třeba i skončili.
0: Jo, těch je spoustu, no. Ale občas si myslím, že je lepší skončit jako v tom dobrým, než když jako už člověk to moc necítí, tak to jako táhnout a pak jako i lidi vidí, jak ten kanál postupně jako upadá. Myslím, že to není pak nejlepší na psychiku, no, než. Myslím, že třeba hrozně chytře to udělal Jirka Král, když jako seknul s tím YouTubem, seknul jako vesně v tom nejlepším období a má na to teďka jako zpětně fajn vzpomínky. Myslím, jako, že asi nejlepší, co v ten moment mohl udělat, pokud cítil, že už to není jako to, čemu by se chtěl dlouhodobě věnovat.
1: Ale je pravda, že v jeho případě mám nějaké povědomí o tom, co dělá, tak on věděl, co potom. Což si myslím, že já nevím, polovina, dvě třetiny lidí určitě bude vědět, nebo si třeba najde, vyprofiluje se nějakým způsobem a zůstane třeba v branži, nebo si najdou něco, co je bude potom živit a naplňovat dál, ale pak můžou být lidi, kteří vlastně třeba nic reálně úplně třeba neumí a neví vlastně, co by mělo být
0: naplňovat. No, to je asi nejhorší způsob a na to si myslím, že neexistuje ani moc nějaký jako ultimátní recept, ale myslím, že je v tom důležitý prostě jako zkoušet nové věci a když už jako v něčem ten smysl člověk najde, tak se toho fakt jako držet. Já myslím, že jako sám slýcháš často jako ten názor, že dělat nějakou danou práci je hrozně jednoduchý, ať už jsou to podcasty, tvorba videí, jo? To je takový názor, který jako spoustu lidí má, když jako třeba vidějí nějaký novinový článek, youtuber vydělal 1 000 000 korun za měsíc, tak máš tam jako klasicky ty komentáře, že to lehkoživitel, to může dělat úplně každý, ale je to takový jako, když to čteš, tak já myslím, že ty lidi to používají jako nějaký coping pro to, proč třeba v životě nejsou tam, kde by úplně chtěli být. A ono samozřejmě, jako kdyby to bylo tak prostý, tak on to jako každý dělá, jako kdo by nechtěl vydělávat 1 000 000 měsíčně a mít při tom práci snů, že jo? Jako, ale asi to tak jednoduchý jako nebude, když to každý vydělá, že jo.
1: Bez pochyby, je tam určitě vůle a nějaká disciplína, kterou člověk musí dodržovat a hlavně ten začátek je hrozně dlouhý. Já si myslím, že se to dělí, protože spousta lidí to
0: určitě, prostě, no. Určitě. Já jako sám jsem to fakt jako zaznamenal spoustukrát i buď to u kamarádu, nebo i všeobecně u lidí na internetu, co se proto jako hodně natchnuli, tvořili třeba půl roku, potom půl roce neviděli třeba takový výsledky, jaký by chtěli, tak s tím seknuli. Ale přitom, kdyby ještě třeba dalšího půl roku vydrželi, tak už by se jako mohli reálně někam dostat.
1: Tohle si myslím, že je téma, nebo minimálně, nevím, že by se o něm mluvilo nějak hodně, ale myslím si, že se to děje úplně každému. A když jsi zpěvá, youtuber, děláš podcasty nebo cokoliv jiného. Že vlastně na tom začátku na to fakt kouká tvoje možná nejbližší jako okolí. Je to takový hodně postupný a těžký nabírání, jako organický nabírání nějaké jako komunity, možná fanoušků, když to tak
0: říká. Je, určitě.
1: Ale pak to má vlastně exponenciální, že jo?
0: Jo.
1: Že ten začátek je hrozně pomalej, ale pak přijde jeden den, jeden bod a začne to prostě růst jako strmě. A když jsem poslouchal nějaký rozhovory s lidma, nedokázali to nějak vysvětlit. Prostě to jednoho dne jako přišlo. Jo, nebylo tam, že by vydali takovýhle single, takovýhle video, takovýhle rozhovor. Ale prostě jednoho dne se to zlomilo a pak už to začalo vlastně splácet všechen ten čas a tu energii, kterou toho jako věnovali. Ale nikdy to třeba není, já nevím, po 5 měsících nebo po roce, dost často je to třeba.
0: Je to individuální
1: rozdíl. 5 let, jo. Samý, že to děláš 10 let. A to by to taky, kdy ti to bouchlo před kolik 3 rokama, někdy kolem toho covidu.
0: No, někdy kolem covidu. Že už čtyři pedle zpátky.
1: Takže jako nevím, s jakou ideou si do toho šel na začátku, asi ne, možná s tím, že budeš youtuber, možná si jenom
0: něco. No, jasně, to bylo spíš, že mě bavilo natáčet blbosti. No.
1: Tak, ale pak se třeba taky podle mě, že jo, 3-4 roky snažil, nic, pak si třeba našel teprve něco a...
0: Jako konkrétně u mě to bylo tak, že já si myslím, že těch prvních x let, tak jsem tam jako sbíral ty zkušenosti a jako bavilo mě to a potom, co jsem ty zkušenosti jako měl, tak najednou se ocitla příležitost, která díky tomu, že už jsem ty zkušenosti měl, tak jsem ji dokázal fakt jako dobře využít. Ale myslím si, že kdybych jako neměl těch x let zkušeností předtím, než ta příležitost přišla, tak bych jich fakt ani jako zdaleka nevyužil tak, jak jsem ji využil. Takže já si myslím, že i u většiny lidí, kdy jako přijde najednou to, že z ničeho nic vyletěj, tak je to právě to, že mají ty zkušenosti z těch předchozích x měsíců nebo let a potom najednou jako přijde nějaká příležitost, která je jako takovej test těch zkušeností. A když je mají a jsou na ten moment připravení, tak si myslím, že to je jako právě to, kdy se jim to povede. Minimálně já jsem to jako souvně měl.
1: Takže vydržet je určitě asi něco, určitě. Co se dá poradit. Já vím, že třeba u podcastu mi kdo si říkal, že 7. díl je takový, jako, kde se to začne lámat, protože člověk může dojít k nějakému uspokojení, že už teda jakoby něco vydal a pak třeba může přijít nějaká nemoc, nebo jsou prázdniny, nebo si řekne, no tak teďka jako už nám to jede, tak počkám teďka týden, já nevím, chci tamhle prostě k vodě, nebo něco. Já opak najednou z týdne jsou 2, 3, jo, a najednou to třeba průluka toho měsíce a hrozně těžko se pak k tomu vrací, takže tohle jsem slyšel někdy úplně na začátku, když my jsme začali natáčet, tak jsem si na to dával pozor. Ne, že bych teda tady ty tendence jako neměl, taky jsem to na sobě vnímal, nevím třeba jak ty, ale potom samozřejmě člověk, když už se dostane potom do nějakého rytmu, tak je to jako příjemnější a zvykneš si na to.
0: Já jsem jako i někde slyšel nějakou statistiku, teďka určitě ty čísla řeknu špatně, nevím, jak to bylo přesně. A myslím, že to bylo něco ve stylu, že v moment, co natočíš víc jak 11 podcastových epizod, tak se jako už jenom z principu dostaneš do nějaké top 1 nebo něco kolem toho top 1% podcastů, protože fakt jako ta drtivá většina podcastů, co začíná, tak fakt jako skončí ještě daleko předtím, než jako dojdou tady k téhle epizodě, což by jako přišlo to zajímavý. Já jsem to tak měl taky, já jsem tak jako ze zajímavosti zkoušel podcasty a udělal jsem 4 epizody a jako řekl jsem, co jo, to není nic pro mě, jako odešel jsem od toho, takže že naprosto chápu, proč ta statistika nejspíš je reálná. A jo, máš jako naprosto pravdu, určitě jako přijde epizoda, kde jako lidi si řeknou, to už nemá smysl, to hlavně možná baví víc a slyšel o něčemu jinému.
1: A nebo třeba čekali trošku jinou odezvu, trošku určitě, jiná zhlédnutí a tak dále.
0: Jo, to je taky možný. Já ještě, když to vezmu jako příklad třeba anglický kanál, tak tam teďka asi po roce a půl, i přesto, že mám jako vlastně jako 10 let zkušeností s YouTubem, tak až teďka po roce a půl se ten kanál mám, tak jsem tam začal zaznamenávat jako nějaký konzistentnější výsledky v rámci sledovanosti. A třeba jsem experimentoval víc jako se shortama anglickýma, s krátkodobým obsahem. A to něco, v čem třeba jsem měl jako nějakou zkušenost, ale nebylo to úplně takový, jaký jsem si myslel. A zase i přesto jako, že jsem si v tu dobu myslel, že v tom jako umím poměrně chodit. Měl jsem jako třeba na českém kanále, jsem měl nějaký shorty, co měly třeba přes 2 miliony zhlédnutí, jak jsem si říkal, jo, to přece nemůže být žádný problém. A zkus si tipnout, kolik shortů mi trvalo, než jsem měl první short, který měl přes 100 000 zhlédnutí.
1: Kolik shortů? By dost? 50?
0: 90.
1: 90.
0: Mm-hmm. Až jako zhruba 90. short, co jsem vydal, tak teďka má nějakých 220 000 zhlédnutí, ale fakt jako i z 10 let má zkušeností 90 shortů, než jsem měl jako jeden, co aspoň trochu prolomil. Že jako trvá to, ale myslím si, že teďka právě jako brzo mohlo přijít to období, kdy už by to mohlo jako začít nějak jako naskakovat na sebe, že už jako zase trochu víc zjišťuju, co a jak, a myslím, že by to mohlo mít jako už nějaký konzistentnější úspěch, tak uvidím, jak to půjde, no.
1: Mimochodem, jak se jmenuje ten anglický kanál?
0: Neves, je to N-E-E-V-S.
1: Já jsem právě se ho snažil najít, přiznám se, nenašel jsem.
0: Já mám pojmenovaný jinak, no. No jako z toho důvodu, že bych to nechtěl nějak stotožňovat se sebou, ale prostě Big S anglicky nevyslovuje dobře.
1: No, to je takový nešťastný. Mohlem nelituješ třeba toho, klidně se napíjet.
0: Jo.
1: Jenom s tou přezdívkou, protože samozřejmě člověk v momentě, kdy třeba začíná, že jo, tak se to nějak jako pojmenuje a možná ani nepřemýšlí tak moc dopředu a pak si řekne, ty jo, možná se to blbě říká, možná už já nevím, v angličtině to znamená něco jiného, jo, možná vlastně třeba existuje nějaká firma nebo někdo, kdo je úspěšnější a má stejný název, v tom je to zase jako blbý. Je.
0: Jako, co se týče českého jména, tak si myslím, že jsem to vybral na to, že jsem to jméno jako dělal, když mi bylo třeba tak 14, tak jsem to vybral celkem dobře. Protože je to krátký, takový trochu neobvyklý, takže myslím, že je to možná i trošičko kusnáš zapamatovatelný. A v češtině se to jako poměrně dobře vyslovuje, když to vyslovuješ tak, jak se to čte, takže já jsem s tím spokojený, já myslím, že to je poměrně jako ještě v pohodě přezdívka. Mohlo být hůře.
1: No určitě jo. A na druhou stranu ten název je samozřejmě klíčový, že jo? To je taky jedna z prvních věcí, který vlastně člověk nebo ten konzument potom to vidí, ať zase se jedná o video, o podcast, o hudební kapelu, že jo, vlastně o cokoliv. My jsme třeba tenkrát taky, ty už kolik, skoro 4,5 roku zpátky, taky vymýšlej název vlastně pro ten podcast a měl jsem různý koncepty, mám je ještě někde napsaný, ale musím říct, že třeba Hanáde jsem jako hrozně spokojený teďka i se vstupem času, že to je jako krátký, úderný a vlastně jsem s tím jako mega spokojený, ale začátek jsem taky nevěděl, taky jsem si říkal, jo, je to dobrý to. A tenkrát to na mě působilo nějak jako zvláštně, jsem možná viděl něco jako jinýho, ale teďka už jako dobrý.
0: Ale jako nejlepší je, že když to člověk potom už ani jako neřeší tolik, třeba teďka experimentuju s různýma jako bočníma kanálama, co jako v nich jako nevystupuji ani já, ale když jsem třeba k ní vymýšlel jméno, ani jsem to neřešil tolik, tak jsem fakt jako přišel s docela zajímavýma úderníma jménama, jako třeba během chvilky, ale přijde mi, že v moment se jako nad tím fakt jako hodně se na to soustředí, dává se s tím záležet, tak jako paradoxně o to víc ti trvá přijít s něčím normálním, když to jako neřešíš tolik a co ti prostě napadne.
1: A přemýšlím, jestli tyhle si názvy pro někoho už pak jako vlastně brandy, značky, dá se to i registrovat? Řešil jsi třeba i tuhle tu otázku?
0: Registrovat se to určitě dá a asi záleží dost jako tak podle toho, co máš za přezdívku, kdyby jsi měl jako přezdívku nějaký prostě jedno, dvě písmena, tak jsem asi trochu jako hůře registrovatelný. A konkrétně u přezdívky Big E, tak já jenom vím o tom, že ještě jeden zahraniční youtuber, co se jako, taky to má jako big E, ale čte se to jako big E, ten to má jako prostě jako velké E, doslova.
1: No, no.
0: A to je nějaký streamer, který jako začal třeba 2-3 roky zpátky. A vím, že potom je ještě nějaký americký wrestler, který se taky jmenuje nějak Big E nebo něco takového. Takže jako je pár lidí, co se jmenuje podobně, ale je to jako úplně jiný track, úplně jiná cílovka, tak se to jako nikdy nějak neprotnulo.
1: Takže nebudeš se přejmenovat na Small E?
0: ne, to plánu.
1: Dobrá, já bych se tě moc rád zeptal dneska vůbec, v momentě, kdy ty teda dosáhneš nějaké teda mety, sledujících, samozřejmě i peněz, který to generuje. Jsou potom ti youtubeři nebo ti tvůrci už třeba víc jenom těmi tvářemi a udavači toho směru? V momentě, kdy jsem teda navnímal, že si začneš tvořit prostě nějaký tým, že už člověk není schopen to všechno jako obstarávat sám. To znamená, že ty už tam vlastně vystupuješ v nějaké určité roli a vlastně tu práci potom jako odmakají třeba i ty jiný lidi a ty vlastně reprezentuješ jenom ten brand, tu značku, takový to třeba, jak mají i zpěváci. Já jsem si kolikrát pokládal otázku, jestli, když dneska, co posloucháš za hudbu?
0: Jo, já vím, že to je hrozně kliše, ale jako vlastně všechno.
1: Všechno. Dobře, ale víme, že jedeš na hudební festival, říká jo, si Martin Garrixe. Tak kdyby tobě Martin Garrix poslal svůj nějaký track teďka novej a ty bys to vydal prostě pod svým jménem nebo nějakýho tady DJ prostě z Olomouce nebo z Prahy, koho vlastně téměř nikdo neznal. A naopak, ty bys poslal něco Martinovi a on by to vydal pod svým jménem. Víš, tam už myslím, že
0: určitě.
1: I třeba tak, horší věc by měla jako obrovský.
0: Jo, tak tam už tam máš jako nějakou sílu značky, zároveň, že ta značka garantuje i nějakou určitou kvalitu, takže lidi si to poslechnou jenom z principu. A zároveň tam máš jako už i zatím úplně jiný jako marketingový tým, jsou tam jako jiný zkušenosti s tím, jak tu hudbu promovat, jo? Takže určitě ten výsledek by byl diametrálně jiný, než kdyby to vydal interpret, co s tím tu zkušenost nemá.
1: Tak si říkám, jestli to vlastně není podobně i u videí, víš, že když už vlastně máš nějaký jako status, dejme tomu i v rámci té komunity a vydáš něco, co třeba není úplně dobrý, ale jenom teda, že máš jako to jméno a prostě to tak tam máš hodně těch views a ty lidi se na to jdou podívat.
0: Určitě tam tenhle efekt je, ale myslím si, že není tak výrazný jako třeba v tom hudebním průmyslu. V tom hudebním průmyslu si myslím, že tam je to znát víc, ale konkrétně na YouTube, tak i když jsem začínal s tím anglickým kanálem a bylo v nějaké rané fázi, tak sice jsem tam měl hodně jako nekonzistentní zhlédnutí, ale podařilo se mi, že jsem měl třeba jedno video, který mělo 300 000 zhlédnutí. A to byl fakt jako úplně novej kanál, nikdo ho neznal a bylo to možná v první třeba půl roce vydání, co to jako bylo nekonzistentní, tak tohle jedno video vyletělo a pak třeba zase další dva měsíce tam nic extra nebylo. A zase jsem měl jedno video, co třeba vyletělo na 600 000 zhlédnutí. Takže já si myslím, jako, že ta síla toho brandu jako je hrozně silná, že máš tam prostě ten základ těch fanoušků, co to videa sledujou a je určitě jednodušší to dostat dál. Ale myslím si, že zrovna YouTube je tady v tomhle fakt férovej, že když to video a ta myšlenka je dobrá, tak to mezi ty lidi dostane.
1: Kolik stojí takový video?
0: Hodně záleží, jak to má kdo zoptimalizovaný, ale u mě na anglickém kanále jsem to jako hodně zredukoval, tam průměrná cena jednoho videa je kolem 4-5 tisíc tečka a v jednu dobu bylo i kolem 2000, ještě když jsem si tam dělal sám scénáře a na českém kanále tak tam je to tečka průměr, dost záleží na délce, ale průměr takových 8 až 15 tisíc za video.
1: No, to je samozřejmě taky nějaká meta, kam se člověk musí dostat, že jo, tak aby vlastně se mu to vrátilo, nebo naopak ty peníze měl, aby je mohl jako.
0: Já mám jako hrozný štěstí v tom, že mám i ten reakční kanál, který jako generuje dost jako skvělý příjem a jednak jsem schopný se z toho příjmu uživit a zároveň i nemusím jako spolíhat čistě na ty dokumentární videa jako nějaký zisk. Takže i když mám jako dokumentární video, který mu se třeba nedaří tolik a měl jsem jako v minulosti videa, které byly prodělečný, tak mě to nemusí trápit tolik, protože vím, že tam jako mám nějakou rezervu, no.
1: Máš to třeba i rozdělený v rámci té ekonomické stránky, ty jednotlivý kanály, že bereš, já nevím, tady reakce, tak to mi zaplatí režie, zaplatí mi to jako lidi, tým a tak dále a dokumenty, dejme tomu, jsou jako pro mě, je to nějaký můj zisk, nebo jak nad tím přemýšlím?
0: Dřív jsem na tím tak trochu přemýšlel, ale teďka už je to hodně tak, že teďka jako poslední rok nebo dva se jako hodně dařilo a ta rezerva v té cashflow tak naštěstí je teďka fakt jako skvělá, takže už nad tím nepřemýšlím tolik. Spíš jako teďka třeba plánujeme vlastní brand jako skleněných lahví, tak tam jako třeba jako počítám, kolik to jako zhruba bude stát, kam ty peníze odložit a to stejný u těch jako anglických videí. Já jsem třeba dlouhodobě schopnej do těch videí dávat peníze, i když budou ztrátový, do té doby, dokud tam mám nějakou vidinu toho, že jednou to má ten potenciál na to být výdělečný a že to může být jako velká věc. Takže teďka už to nemám tolik, že bych si to nějak rozděloval, prostě mám jako nějaký peníze, se kterýma pracuju a snažím se to rozdělovat podle toho, co mi dává smysl.
1: Zamýšlím se nad otázkou, jestli se dá rozjet YouTube jako prvoplánově jako biznis, tak jak nevím, někdo dělá trička, někdo má kavárnu, tak myslíš, nebo existuje, znáš třeba někoho, kdo si řekl tak, já se budu věnovat YouTube a od začátku, ale nahajruje třeba nějaký ty lidi, kteří mu s tím budou pomáhat a vyloženě to vezme jako projekt. Protože mám pocit, že u asi drtivé většiny lidí a tvůrců to vzniklo jako koníček, jako nějaká zábava a až se to pak po čase překlenulo.
0: Určitě dá, ale myslím si, že to není dobrý nápad. Protože když začneš s YouTubem nula zkušeností, nula nic a jenom jako najmeš lidi, tak ty vlastně jako budeš jenom pálit peníze a podle mě to jako hrozně rychle vyhoříš, protože když začínáš sám a jediný, co tím vlastně jako ztrácíš, je nějaký svůj osobní čas, což je prostě pořád jako cená komodita, ale není to jako na psychiku tak těžký, jako když tady za video propálíš několik tisíc a to video nemá výsledky. To je první věc. A druhá věc je, že já si myslím, že je hrozně důležitý se ten si tím tvůrčím procesem projít. Protože v momentu jako máš zkušenosti se střihem videí, máš zkušenosti třeba se psaním scénářů, tak je potom jako fakt výrazně jednodušší na to najít ty lidi, který hledáš. Protože já jsem jako v minulosti si své videa jako stříhal, strávil jsem nad tím jako dost času, takže potom, když jsem hledal editora, tak už jsem jako věděl, co hledám, věděl jsem jako zaučit a věděl jsem, jak s tím komunikovat. Ale kdybych ty zkušenosti neměl, tak ten celý proces toho jako vůbec jako zaměstnat toho editora mi podle mě bude trvat jako 10x tolik, protože já bych jako nabral editora, ale teď bych jako nevěděl, co od něj vlastně čekám, že jo? Takže já si myslím, že je hrozně důležitý tady tímhle procesem projít.
1: A kdybys třeba teďka měl neomezený budget, jak by vypadal ten tvůj tým? Přidal bys tam ještě někoho, nebo?
0: Kdyby byl neomezený budget, to paradox je, já si myslím, že kdyby byl neomezený budget, tak bych ty věci pořád dělal dost podobně, protože já si myslím, jako, že teďka naštěstí ty projekty, co dělám, tak už nejsou tolik jako limitovaný financema, ale spíš jako mýma zkušenostma. Že na to, abych je rozšířil ještě víc, tak pořád nejsem ještě v tom bodě, kdy na to mám ty zkušenosti a musím první jako nazbírat nějakou tu další knowledge, nějaký tu jako know-how, posunout se tady v tomhletom směru, právě jako v tom jako být schopný dělat lepší obsah, lepší videa. A v moment, co tady tohle budu mít, tak si myslím, že to zase půjde znát i na tom, že ty videa jako takový se posunou zase o něco dál. Takže paradoxně si myslím, že teďka, kdybych měl prostě desetinásobný budget, tak ty videa a ty dosahy to reálně jako nezvýší tolik, jako že teďka už je spíš jako limituje nějaká moje zkušenost.
1: Zajímalo by mě, kolik lidí v České republice je schopno se uživit tím YouTubem. Je na to nějaká statistika? Nebo dá se to jako odhadnout, kolik to může být lidí?
0: I dneska, když máš 500 000 zhlédnutí měsíčně, tak se z toho YouTube úplně bez problémů uživíš. Nebo bez problémů bych neřekl, asi záleží, jaký máš publikum, ale dneska za 100 000 zhlédnutí seš úplně v pohodě schopný vydělat třeba 6-7 tisíc za 100 000 zhlédnutí. Takže když jako máš třeba 1 000 000 zhlédnutí měsíčně, což není až jako zase tak těžký získat v tom dlouhém obsahu, tak se tím dokážeš uživit. Ale samozřejmě jako budeš tam mít určitě nějaký výdaje, pokud budeš mít nějaký tým zatím. Ale myslím si, že těch lidí, co se tím jako u nás živí, tak nebude málo. Jako myslím, že určitě jako v rámci pár stovek to bude, bych se troufal říct.
1: A dokázal bys je rozdělit třeba do nějakých šuplíčků? Ty jsi zmiňoval, někdo dělá ty reakce, někdo vyloženě tvoří vlastní obsah, jo? Tak vlastně jaká komunita nebo část těch tvůrců je zastoupena úplně nejčastěji?
0: No, to je dobrá otázka. Já vůbec nevím, jestli vůbec jako deří co nejčastěji. Já si myslím, že od všeho tady je něco, ale zároveň jako to bude hrozně omezující jako nějakou mou bublinou a nějaký obsahu, co zase já vnímám. Aha. Ale jo, nejčastěji si myslím, že je tady asi jako lifestyleový obsah, všeobecně jako lidi, co tvoří obsah na základě nějakého svého osobního života a na základě nějaké své osobnosti. Kdybych to jako zprůměroval s TikTokem, s Instagramem, tak to si myslím, že bude také jako asi nejčastější obsah. Potom si myslím, že budou hry a všeobecně streameři, potom jako možná reakce. Ono se jako zdá, že ty reakce dělá každý druhý, ale jako reálně těch velkých reakčních kanálů, tak jako napočítal by se jako do 10, že? A no, to si myslím, že asi tak nějak bude. Nejvíc bude ten lifestyle, podle mě.
1: A kdo je největší lifestyleový youtuber? Nebo pro tebe, řekni pro tebe, ne podle čísel, ale pro tebe.
0: To pro mě, musím zamyslet, koho vlastně jako z lifestyle vůbec sledují, to jo. To já si myslím, že pro mě osobně je teďka z lifestyle, protože jako hodně pořád má ten obsah osobitý třeba na Instagramu, tak asi Jirka Král, jako to asi jako vnímám docela dost. A ty jinak z hlavy takhle nevím, musel bych se asi podívat. Já jsem hodně spíš jako ve své bublině, kdy sleduju primárně třeba ty dokumentární videa, nebo na YouTube sleduju věci, ze kterých mám pocit, že z toho něco můžu získat, třeba nějakou zkušenost. Samozřejmě pořád mám čas, kdy si zajdu na YouTube nebo Instagram a prostě jenom skromu videa, co mi nedají absolutně nic, ale snažím se obklopovat jako tím obsahem, který přímo pro mě může být jako nějaký benefit.
1: Uh-huh. A ty reakční kanály? Protože takhle, ještě kam tím mířím tou otázkou, je to, že ty vlastně máš jeden kanál, kde teda reaguješ na ty věci. A teď mě zajímalo, jestli sleduješ i ty jiný ty reakční kanály, jestli jim takový začarovaný kruh. A přesně se přiznám, že využívám vlastně YouTube rozhod, jak ty jsi zmínil. To znamená, taky tam koukám na nějaký dokumenty, sleduju tam nějaký podcasty a spíš to beru jako, že se tam nějak vzdělávám. Uh-huh. Jo, úplně to neberu jako zábavu, že bych se díval na nějaké jako vlogy a reakce, tak to už vůbec ne, to je mi vlastně docela jako ukradený. Uh-huh. Tak zajímá mě, jestli i tím, nechci použít slovíčko plýtváš, ale jestli i do toho investuješ svůj čas.
0: Jo, reakce nesleduju tolik, spíš jako když je třeba nějaký téma, který je hodně aktuální a já o něm nevím nic a je to takový, že třeba budu na to dělat video, tak alespoň jako abych měl nějaký přehled v tom, co se jako vlastně děje, věděl ten kontext. A jinak jako na reakční videa se občas dívám v zahraničí, ale to je spíš, když je to nějaký téma, který mě osobně je blízký a zajímá mě, co se řeší, tak v ten moment se jako na to kouknu, ale jinak asi moc ne, no. Jinak taky se snažím jako spíš koukat na ten obsah, ze kterého jako něco mám, a nebo obsahu, který ho můžu jako úplně vypnout.
1: Mm. A nejlepší nebo největší kanál na ty reakce je jaký v Česku?
0: Samozřejmě, že to hrozně jako těžce definuje, protože máš tady jako kanály, který sem tam dělají reakce a jsou třeba největší na počet odběratelů. To si myslím, že jako v Česku a na Slovensku bude třeba Duklok, ale ten jako má ze všech největší kanál, ale ty reakce už jako nedělá tak pravidelně. Jako dělá hodně občasně a pak to můžeš definovat podle jako měsíční sledovanosti nebo průměrný nejvíc jako zhlédnutí na jedné reakci, jako ten největší průměr jako takovej. Takže já myslím, že je hrozně jako těžký definovat, kdo je jako největší v reakcích. Myslím, že v tom, kdo jako dokáže zaujmout největší škálu lidí a kdo je nejvíc takovým tom veřejným uvědomí, tak je asi Sibiřan, co se reakcí týče. Ale no, jinak si myslím, že asi jako hodně záleží, na jakou metriku se podíváš.
1: Mm-hmm. Je ten v té kukle?
0: Jo.
1: On tím černým, jo. Mm-hmm. Tak to si myslím, že už samo o sobě je jako super, ne? Že jako vlastně tam není s tím svým obličejem, ale...
0: No, je to superovej nástroj jako na brand, je to jako nezvyklý. Já si myslím, že lidi zároveň, on co vidíš kuklu, tak většina lidí má jako kuklu spojenou jako s něčím špatným, jakože... Že musíš jako něco tajit, nebo že jako chystáš udělat něco špatného, tak si myslím, že zároveň na těch reakcích to má jako nějakou svou auru, že ty lidi to okamžitě chytí, protože vlastně jako nevědí, co to čekat. Takže já si myslím, že v rámci brandingu to je jako geniální, ta kukla.
1: Mm-hmm, to je super. Si pamatuju, to ty si asi nebudeš pamatovat, ale ještě byl stream a tak.
0: Aha.
1: Ještě před YouTubem, tam byl Nayfake se jmenoval. Tak znáš tu historii, tak to byl taky možná. To byl asi první člověk, který jsem vnímal jako nějakého autora, který byl maskovaný. A vlastně všichni chtěli hrozně vědět, kdo to je. A už jenom z toho principu se na to jako koukali. A on si s ním ještě tenkrát hrál, jestli to znáš nějak.
0: Já si myslím, že tam to odhalení už jako trochu toho využil až moc. Jako, myslím si, že když lidi jako hodně dlouho napínáš na nějaké odhalení a pak se z nich jako uděláš stranu, že to odhalení není, tak si myslím, že to je něco, co ti projde třeba jednou, dvakrát, ale potom, co to uděláš víckrát, tak ty lidi už jsou takový jako, že to vlastně asi jedno, já už tak asi nepotřebuji vědět. Takže myslím, že tam se to jako trochu pokazilo tím, že na to ty lidi až moc napínal, ale pamatuju si o tom něco, no, nebo minimálně se o tom třeba i viděli nějaký videa, takže zhruba se jako pamatuju, co se tam kolem toho dělo. A to jako zajímavý případ.
1: No to bylo super, mně se jako hrozně líbilo, že vlastně i když, já nevím, jestli vlastně on reálně teda ukázal tu svoji pravou tvář nebo ne.
0: Já co jsem koukal teďka posledně, tak má na kanále nějaký videa, ve kterých prostě jako jde vidět, A furt je to podaný takový jako v nějakým záběru jde vidět, v nějakým není, v nějakým má kuklu, v nějakým ne, jako hrozně matoucí, no, myslím, že tam ten potenciál na to odhalení, jestli ho fakt chtěl dělat, tak byl celkem promarněný.
1: No každopádně, kdyby se odhalil, tak bude hromada lidí, kteří ti to stejně nebudou věřit, že jo?
0: Jo, jo, no po té době určitě, budou pochybovat, jako je to vůbec on?
1: To je zajímavá věc. No já jsem jenom čekal, jestli neřekneš svůj samozřejmě kanál v rámci těch reakcí, tak zaboru zdá si do jiných vod, ale je to v pohodě. Tak, posuneme se dál s dovolením. Mě by zajímalo, když se budeme bavit o těch mladých lidech, tak co vlastně poutá jako nejvíc jejich pozornost? Jsou to právě ty reakce, nebo na co vlastně dneska koukají mladí lidi? A to fakt berme, já nevím, těch 15, 18 let třeba.
0: A já si myslím, že je to určitě nějaký zdravý množství bizáru, že určitě jako ono můžeš říct prostě jako je to v uvozovkách jednodušší zábava, ale já si myslím, že pro ně to může být třeba obsah, který se dá jednoduše vypnout a zároveň to může být nějaký davový efekt, že sledují to spoustu jejich vrstevníci a tím, že jako nechtějí mít pocit, jako že vynechávají to téma, tak se na to podívají taky. Ale já si myslím, že hrozně jako záleží, koho by se zeptal. Já to zase nedokážu definovat tolik, protože já mám jako nějakou svou bublinu třeba u svých reakcí, co vnímám, co lidi baví a co nebaví. Ale to stejné, co lidi nebaví u mě na kanále, tak je může bavit zase na jiném kanále. Takže se jako hrozně blbě jako definuje, co mladí dneska sledujou. Já si myslím, že vesměs dneska tam jako nejsou žádný veze u něčeho, že jsou jako otevření fakt jakýmukoliv obsahu do té doby, dokud je pro ně dobře zpracovaný. Takže tam je fakt jako těžký dát nějakou jednotnou věc. Myslím, že zároveň, jak říkám, že v nějaké vlastně bublině, takže já bych to asi nedokázal tolik definovat.
1: Několikrát přijde, že tam je hrozná jako neúměra, jo? Že někdo natočí, já nevím, že tady dá 60 mentosek někde do vany, nebo já nevím, do Coca-Coli prostě, jo? A má to hrozně velký jako ty views a ty lidi se na to prostě koukají a pak někdo udělá třeba super nějaký příběh. Nechci teďka dávat jakoby tebe za příklad, protože samozřejmě ty tam ty zhlédnutí máš taky, ale někdo dejme tomu, kdyby udělal podobný storytelling něčeho. Já jsem třeba viděl, nebo díval jsem se na video o tom panu Procházkovi, což byl vlastně ten že jo, zloděj Lupič a známý český, tak to mě hrozně bavilo, protože jsem tenkrát tu kauzu jako sledoval a obecně mě detektivní věci baví a vím, že zatím je fakt jako hromada práce nějakých jako rešerší a udělat z toho ten scénář a ten příběh. Tak pak jsem viděl pár videí, které třeba byly takhle jako hezky zpracované a vím, že zatím bylo hromada práce. No prostě jako nebylo tam tolik zhlédnutí, jako když dáveš prostě 600 mentosek do
0: vás. Jo, jak říkám, jako dneska jsem myslel, že mentosky by už moc nefungovaly, protože to už jako taky ohraný nápad, ale v té době to jako na tu lidskou psychologii, na ten náš jako základní mozek, to prostě skvěle fungovalo v tom, že lidi viděli něco, co je prostě neobvyklý. A to si myslím, že na YouTube jako dodnes funguje dobře, pokud lidem dokážeš ukázat něco, na čem se fakt jako musí pozastavit a říci, vidím to jako správně, jo? To jako prostě, když jsem měl YouTube třeba 2017 a právě byla ještě hodně éra, kdy každý jako točil vlogy, jako let's play a tak podobně, tak když mezi těma všema vydáma na tebe vyskočil borec, který se prostě koupil v Coca-Cola, tak jsi řekl, ty vole, co to je? A musel se na to podívat, takže jako mělo to nějaký své určitý kouzlo. A jak říkám, proto si myslím, že je jako fakt nejdůležitější ta myšlenka, protože můžeš mít jako sebelý propracovaný video, ale když ta myšlenka nezaujme tolik lidí, tak je to jako vlastně k ničemu, no.
1: No, není tam ta přímá úměra toho, člověk investuje.
0: Jo, ta lidská psychologie se jako dělá hrozně moc, no.
1: Pro budování osobní značky, kdybych se rozhodl, nebo dneska někdo rozhodl, začne prostě od nuly. A co si myslíš, že je nejlepší? Je to YouTube, je to TikTok, je to Instagram třeba?
0: Může to být cokoliv a hodně se to liší podle toho obsahu, co děláš. Pokud děláš krátký videa, tak si myslím, že je nejlepší být aktivní na všech těch platformách, protože na každé platformě je trošku jiná skupina lidí, kterou si schopnej tím zaujmout. A je to obsah, který zároveň můžeš dávat na všechny ty tři platformy, tak proč je tam rovnou nedávat. Asi fakt záleží podle toho obsahu, no. A záleží to, co je ti komfortnější, to, co sám sleduješ, takže pokud jako vnímáš hodně tvůrce, co dělají short form obsah a vnímáš tam něco, co bys dokázal zreplikovat a udělat ještě líp, tak to je taky možnost. Ale co se týče jako čistě toho osobního brandu, tak si myslím, že nejrychleji jsi schopný vybudovat nějaký osobní brand a mít jako důvěru lidí, pokud vezmeš nějaký problém, který ty lidi mají a v rámci svého brandu ty problémy řešíš. A není to teďka jako nějaký řešení v podobě, jak jako rychle zbohatnout, že těm lidem prodáváš nějaký skemy nebo něco takový, ale jakože vyloženě těm lidem jako v něčem pomůžeš. Takže to si myslím, že je fakt jako super způsob na budování brandu, ke kterému se lidé rádi vracejí.
1: No a ty jsi mi nahrál na jednu otázku, na kterou jsem se taky chtěl zeptat, a to je to, když dneska je ten internet přehlcený těma krátkýma jako videama, ať už jsou to ty TikToky nebo Reelska Shorts, a kde vlastně musíš zaujmout během 1,5 sekundy, jinak jako jsi odsouzený prostě na to posunutí tím palcem někam pryč. A tak si říkám, jestli mají vlastně vůbec šanci uspět ty dlouhý videa. A znám i některé youtubery, který dělají vyloženě takový ten pomalej jako content. A má to taky, musím říct, svý kouzlo?
0: Má, určitě, určitě. Jako u toho dlouhého obsahu, tak jsi schopnej s tím divákem mít pořád jako nějaký... Ty lidi se tě snaží zapamatujou. Myslím si, že proto, aby se tě lidi zapamatovali z krátkých videí, tak plácnu. Potřebuji vidět fakt alespoň třeba 20 krátkých videí o tebe, aby alespoň jako začali nějak vnímat ten tvůj obličej. Za tou dlouhýho obsahu, nevím fakt kolikrát stačí třeba jedno dobrý video, aby se tě zapamatovali. Takže tam si myslím, že jako vybudovat ten osobní brand, nebo všeobecně nějaký brand, a to, aby si to lidi zapamatovali, tak jako dlouhý videa na to můžou být jednodušší, ale zase je těžší na to dostat ty oči, to určitě. Obě dvě má své pro a proti.
1: Ale asi jo, já tady s tím musím říct, že určitě budu souhlasit, protože mám to taky tak nějak vypozorovaný. No kolikrát jsem až překvapený, když třeba nahrám nějaký reelsko někde na Instagram, a že vlastně tam naskáčou nějaký sledující z toho, ale říkám si, jak je to vlastně jednoduchý, že ty lidi vidí prostě nějaký výsek 20-sekundový nebo 40 a hnedka ti vlastně ten odběr přihlásí. Vlastně vůbec jako neví, kdo seš třeba nebo co děláš, když to vidí znovu, asi si to nespárujou, když si někdo poslechne, třeba v našem případě máme dlouhý obsah, jsou prostě hodinový jako rozhovor, tak pak když tě třeba někde vidí, tak si to jako dokáže spojit, že aha, to je ten, co dělá třeba ty podcasty.
0: Jo, jo, jo, a proto jako dneska i odběry a sledující, já se třeba zatím nějak moc neženu, protože myslím, že dneska ta metrika už je taková nic jako neříkající, že jako o dost víc o tobě si myslím, že jako tvůrci vypovídá třeba jako právě nějaká průměrná sledovanost. To si myslím, že ti jako řekne dneska už jako mnohem víc, než to, kolik ten člověk má sledujících. Jako dneska je to, můžeš mít jako jeden úspěšný short, ve kterým lidem prostě házíš třeba basketbalový míč do koše a řekneš, pokud to trefím, dej to odběr. Hodíš to, trefíš to, získáš toho třeba 30 000 odběratelů, tak to je taková jako metrika hrozně o ničem. No. Takže myslím, že dneska už to určitě nemá takovou váhu jako třeba 5, 6, 7 let zpátky.
1: Jsou na to nějaký ucelený statistický tabulky, kde se to třeba dá dohledat? Tvůj kanál, to je jasný. Ale my jsme se bavili třeba o těch jiných autorech, a tak ty musíš vyložit manuálně si je proklikat, podívat se, kolik mají views, nebo existuje nějaká stránka?
0: Dneska máš Social Blade, nebo máš View Stats a tam většinou vidíš třeba, kolik zhlédnutí mají za poslední měsíc, za poslední týden, takže z toho se to dá dost jako dost dobře vyjmout, anebo klasickou cestou, že se podíváš na ten kanál a podíváš se jako na nějaký průměr, který většinou jako se dá vyprůměrovat poměrně jednoduše. Protože pokud máš někoho, kdo má třeba konzistentně 2000 zhlédnutí na videích a pak má jako jedno, který vystřelí a má milion, tak jako úplně bych to nesprůměroval, takže ten člověk má v průměru prostě 400 000 zhlédnutí na videích, protože jako jo, možná ti to ten průměr nějakým způsobem udělá, ale není to úplně ideální způsob, jak to řešit. Takže možná spíš jako nějakým mediánem, ale jak říkám, když ten člověk si jako jenom rozklikne ten kanál, tak myslím, že to jde poměrně jako jednoduše posoudit.
1: Co třeba umělá inteligence? Používáš to nějak v rámci nějakých ať už analýz nebo třeba tvorby scénářů, obsahu?
0: Snažím se to zakomponovávat víc, ale zatím jako k té práci, které se já nejvíc věnuju, což je jako vymýšlení těch nápadů a toho obsahu, tak jsem to ještě nevyužil tolik, ale jako přiznám se, že si myslím, že určitě pro mě by bylo fajn to do toho zakomponovat víc, protože je v tom určitě velký potenciál.
1: No ono to samozřejmě teďka, nechci říct na vzestupu, ale myslím si, že na úplném začátku v podstatě všechny tady ty automatizace a člověk teprve spíš se nějak proskoumává, objevuje, na co se to dá jako napárovat a v čem by to mohlo usnadnit. A to mi fajný ten princip toho učení se, takže on se samozřejmě jako zdokonaluje
0: postupně. A jako mě až možná děsivý, jakou budoucnost to může mít. Jako teďka, když si řekneš AI obsah, tak jako většina lidí, jako kolikrát ani jako v té fázi, ve které je teďka, to lidi nedokážou rozeznat, ale většinou je to rozeznatelné. Jestli na to podíváš a něco ti na tom nesedí, ale třeba za 10 let se to může dostat do fáze, kdy ty budeš koukat na video a ty fakt nebudeš vědět, jestli je vytvořený AIkem nebo ne. A teďka to AI má tu sílu v tom, že může jako do nekonečna replikovat nějaký úspěch, takže ty si jako teoreticky třeba za 10 let můžeš vytvořit jako úplně perfektního influencera v tom slova smyslu, že ty můžeš donekonečna dělat nějaký AB testy, že teďka uděláš třeba, začneš jako nějakým základem. Tady, když vytvořím tady nějakou jako personu, tak bude ta persona víc zajímavá na vlogy nebo gaming. A máš tam jako třeba gaming, uděláš jako další test a můžeš takhle souběžně mít třeba prostě 500 AI kanálů, který jako všechny testujou něco rozlišného do té doby, než se dostaneš jako fakt nějaké úplně perfektní formě toho AI obsahu, což jako je až jako děsivě zajímavý a zajímalo by mě, kam to jako tady v tomhle směru bude postupovat.
1: No, to já taky teda se přiznám.
0: No, to jo.
1: Možná se tady za 5 let potkáme a budem to moci zhodnotit, no.
0: Budu tady za nás lovit roboti.
1: Ale v něčem by to nebylo špatný, ale, jo, ale taky se toho trošku děsím samozřejmě, no, jako.
0: No, těžko říct, kam to půjde, jako, myslím, že určitě pro konzumenty toho obsahu, jako ve finále to třeba bude i fajn, že budou mít fakt jako perfektně vytvořený obsah pro ně, ale pro tvůrce tak si myslím, že to bude jako hodně rychlý v tom, že se budou muset hodně rychle adaptovat na to, co se zrovna děje, no.
1: Jsou třeba nějaký formáty, které jsou, nechci říct trendy, ale nový formáty, které
0: pořád.
1: Jo, přichází pořád něco, není to tak, že už se pak jenom třeba recykluje něco, co...
0: Ale vlastně jako to, co je nový, tak jako nějakým způsobem je zrecyklovaný od toho, co fungovalo v minulosti, je to třeba nějaká nová podoba, ale pořád jsou jako nějaký nový formáty, ale máš třeba takový evergreen formáty jako nejlepší versus nejhorší, nebo všeobecně jako ten versus formát, to je jako něco, co začalo už prostě pomalu, když YouTube začínal a jako dotečka to přežívá a je to hodně efektivní. Ale myslím, že jsou jako pořád formáty, třeba kdybych teďka měl, je to jako zase v tom versus formátu, ale namísto toho, aby to bylo nejlepší versus nejhorší, tak to bylo třeba nejsvatější versus nejzákařejší. Bylo to jenom jako nějak trochu přetransformovaný, ale všeobecně ten packaging kolem toho videa byl jiný, že namísto toho, abys tam měl jenom dva lidi vedle sebe, co jsou jako versus formát, tak jeden má prostě svatost zář nad hlavou, druhý má jako rohy a je to zase jako trošičku obměněný, ale vlastně si jo, máš jako pořád ty formáty, které fungují, jenom jsou jako nějakým způsobem obměněný.
1: No a kdybys teďka začínal úplně od nuly a nemohl dělat ani reakce, ani ty dokumentární věci, ani hry, tak co bys začal tvořit?
0: Asi bych se snažil první hledat nějaký téma, který mě baví sledovat a je mi blízký a hledal bych asi tak dlouho, dokud bych nenašel něco, u čeho bych fakt měl jako dostatečný sebevědomí na to, že to dokážu zlepšit a že to potenciálně může mít něco, v čem dokážu prorazit. A zároveň to třeba ještě není tolik jako přesaturovaný, protože samozřejmě, když máš jako téma, kde konkurence je spoustu, tak tam jako o to těžší prorazit. Ale asi bych hledal něco tady v tomhle smyslu, no. Něco, co je mi blízký a zároveň něco, co fakt jako věřím, že dokážu zlepšit. Takže asi něco v tom, no. Ale nemám asi teďka žádný specifický.
1: Super, super. Romane, já myslím, že jsme se dostali postupně asi na závěr dnešního rozhovoru. Těch informací bylo hrozně moc, byť samozřejmě ještě napadají nějaké otázky, ale myslím si, že takhle minimálně pro dnešní den si myslím, že to stačilo a nejenom toho know-how, ale vlastně náhledu, že vůbec do toho online světa bylo spoustu, takže bych ti chtěl poděkovat za to, že jsi dorazil.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Za náma. A teďka míříš za pár dnů pryč, takže samozřejmě ti popřeju, ať si to užiješ, ať si aspoň trošku odpočíneš. Přece jenom člověk je v tom procesu pořád asi dokola, tak aspoň na pár dní, ať si vyčistíš hlavu, no a samozřejmě budu držet palce s těma projektama, který děláš a s tou prací, kterou si úspěšně nastartoval, tak ať neustále rosteš a rozrůstáš se.
0: Super, děkuji moc.
1: Tak já než úplně skončíme, mám pro tebe takový malý dárek, jako pro všechny naše hosty, takže paráda. Originálně červeno-bílé ponožky Jana Jede s dominantami města, ty jsi Olomoučák, takže pro tebe...
0: No to víc ocením.
1: Nic, co bys neznal, takže to aspoň taková vzpomínka na to, že jsi byl tady dnes u nás.
0: Budu hrdě nosit, děkuji.
1: Dobře, já to pak zkontroluji.
0: Je mi to jasný.
1: Tak, nezbývá, než se rozloučit s vámi, přátelé. Děkujeme, že jste dokoukali a dnešní rozhovor až do konce. Mějte se hezky, my se na vás budeme těšit brzy zase s dalším inspirativním hostem. Mějte se hezky, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už bych se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, vyhovuje vám svižnější tempo, býci, vy si dál jděte svou vlastní cestou. Blíženci, budete mít šanci blízknout se před někým důležitým. Radci, chovejte se jako vždy profesionálně. Lvi, pozor na emoce, můžou zkreslovat realitu. Pany, krátká procházka s vámi udělá hotové divy. Váhy, zachovejte klid a otevřenou komunikaci. Štíři, pokud to půjde, dejte prostor ostatním. Střelci, vaše nápady mají větší cenu, než si myslíte. Kozorozi, vy zase věřte tomu, co tvoříte. Vodnáři, jste připravení na nové výzvy. A co my ryby? Dneska budeme v bezpečí, hlavně doma. Tam se totiž žádné drama nekoná.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK.
0: Sport.
2: Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Který bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Zpočátku dne čekáme jasno.

0: pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy. Tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
2: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Skalý, dobrý den.
1: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Metro Retro.
15: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že 100 pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Machač z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
8: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
9: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
8: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Rádio Metropole.
18: Olomouc 92 a Závřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv, je úterý 2. června. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem, které v něm najdeme, jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě, jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži celkově hovoří v týdeníku starosta města Tomáš Opatrný. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
0: Sport.
2: Biatlonistkou roku se stala Tereza Voborníková. Ovládla sportovní anketu podruhé v kariéře. Bronzová medailistka z únorových olympijských her dosáhla v závodě s hromadným startem na největší letošní biatlonový úspěch. Gratulujeme.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost zmrzliny. Jakou si po škole s dětmi dáte, je jenom na vás. Počasí tomu bude přát. Víme, jak bude. Skoro jasno nebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, východ sluníčka 3 minuty po 3:45 ráno a západ ve 20:50.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, z Kroměříže také ze Zlína, tady pozor na rychlost. Do práce spěcháme pomalu, stacionární radary non-stop měří v Olomouci na okružní, na Přerovské, také třeba ve Slavonině na Jižní. A ranní policejní hlídky teď kontrolují doklady i pásy v Kroměříži na Kujetínské nebo ve Zlíně na okružní. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať se v úterý jede hezky.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: dnešní den.
1: Berani, vyhovuje vám svěžnější tempo? Býci, vy si dál jděte svou vlastní cestou. Blíženci, budete mít šanci blízknout se před někým důležitým. Radci, chovejte se jako vždy profesionálně. Lvi, pozor na emoce, můžou zkreslovat realitu. Pany, krátká procházka s vámi udělá hotové divy. Váhy, zachovejte klid a otevřenou komunikaci. Štíři, pokud to půjde, dejte prostor ostatním. Střelci, vaše nápady mají větší cenu, než si myslíte. Kozorozi, vy zase věřte tomu, co tvoříte. Vodnáři, jste připravení na nové výzvy. A co my ryby? Dneska budeme v bezpečí, hlavně doma. Tam se totiž žádné drama nekoná.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Tohle je Radio Metropol.

0: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Prázdniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Radio Metropole.
2: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
1: Enjoy. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nový měsíc nese změnu v péči o zatoulané psy v Olomouci. Dosud odchycená zvířata putovala do Čech pod Kosířem na Prostějovsku. Nově se o ně postará útulek v Olomouci Neředíně. Pro majitele to znamená výrazně kratší a rychlejší cestu zpět ke svému mazlíčkovi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Starý dělostřelecký granát překvapil dělníky v železniční stanici v Kojetíně na Přerovsku před ukončením výluky provozu vlaků. Našli ho v zemi. Pyrotechnici si ho odvezli k likvidaci. Výluka vlaků tu skončila včera odpoledne. Moderní urgentní příjmy vzniknou v nemocnicích Prostějově a Přerově. Olomoucký kraj zahajuje se společností Agel přípravu jejich výstavby. Kraj vloží do modernizace obou nemocnic přes 500 000 000 korun. Hotovo má být v roce 2029. Jak píše deník, hlavním pilířem modernizace bude zavedení odborného třídění pacientů po jejich příchodu. Lékaři či sestry hned posoudí závažnost zdravotního stavu, což zkrátí čekací doby a zvýší bezpečnost.
2: Sport.
3: Vítězný návrat oštěpařky Nikoly Ogrodníkové po mateřské pauze. Vyhrála soutěž oštěpařek na prestižním mezinárodním odložilově memoriálu v Praze. Na první příčku se dostala hodem 59 metrů 87 centimetrů.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Po včerejší upršené směně mají dneska deštníky volno a na řadu přichází slunečníky. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno. Později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Hlídáme provoz v Olomouci, sledujeme hlavní dálniční tahy a víme o nehodě u Bystřice pod Hostýnem. V Olomouci silný ranní provoz na Chvalkovické, Velkomoravské, Lipenské, také na Pražské. Hlavní dálniční tahy z Mohelnice přes Olomouc, dál na Ostravu a také cesta z Olomouce přes Prostějov a Vyškov na Brno jsou průjezdné bez zásadních zdržení. A nedaleko Bystřice pod Hostýnem je teď kvůli nehodě osobáku uzavřena silnice mezi obcemi Brusné a Rusava. Jeďte s námi opatrně a užívejte pohodu. Dobré ráno.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil, jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevní.
3: Tohle si vyřeším sám.
1: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
0: Metropole právě dnes.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
10: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
11: Tohle je
12: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už bych se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že 100 pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka, jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.

non siete tornata. Mi avete fatto bene.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíru v infocentru na Horním náměstí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov pro své obyvatele připravuje další příležitost otevřeně si promluvit s vedením města o aktuálních tématech. Další setkání s názvem Z očí do očí bude opět v městské galerii, a to následující pondělí od 16 hodin. Do Zlínského kraje přijíždí na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě tu bude dnes a zítra. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zavítá i na Zlínský filmový festival. Tornáda v Česku. Hned dva větrné víry se objevily při nedělních bouřkách na jihu Čech. Nově to potvrdili meteorologové. Jedno slabší tornádo se objevilo u Netolic a druhé u Týna nad Vltavou. Zjišťují se napáchané škody.
2: Sport.
3: Další zápas a další výhra pro český nároďák na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. V osmifinálovém utkání jsme vyzvali Černou Horu a přesvědčivým výkonem jsme zvítězili 2-0. Dnes se ve 22 hodin střetneme s Azerbajdžánem.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost zmrzliny. Jakou si po škole s dětmi dáte, je jenom na vás. Počasí tomu bude přát. Víme, jak bude. Skoro jasno anebo polojasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, východ sluníčka 3 minuty po 3:45 ráno a západ ve 20:50.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Bouračky v Olomouci, také u Valmezu a policie hlídkuje v Blansku. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, bouračka dvou osobáků na Hejdukově ulici u Černovířského mostu. Další nehoda nedaleko Olomouce v Droždíně u Cihelny a nehodové formuláře se teď vyplňují také nedaleko Valmezu na průjezdu Zašovou. A policie hlídkuje v Blansku na ulici Seifertova. Zdravíme na silnice, chodníky i cyklostezky a přejeme, ať v úterý se jede hezky.

0: výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti máme v Olomouc. K dostání je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem, které v něm najdeme, jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě, jaká je čeká budoucnost. A o Kroměříži celkově hovoří v týdeníku starosta města Tomáš Opatrný. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
1: Sport.
2: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 8:45 večer.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Po včerejší upršené směně mají dneska deštníky volno a na řadu přichází slunečníky. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno. Později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na Olomoucku v Charvátech, taky na dálnici D46, kousek od exitu Prostějovích, anebo v Šumperku na Zábřežské. A na Šumpersku se taky řeší nehoda. Je to ve Vikýřovicích na Rapotínské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
7: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Thank you.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Zajdeme do divadla, přivoníme si k růžím, také nasedneme na kolo a nebo zajedeme za pořádnými motory. Víc pro vás právě teď. Ve středu je na programu opera Don Giovanni v Moravském divadle Olomouc. Pokud máte rádi divadlo, zajděte sem zítra od 19 hodin. Olomouc o tomto víkendu ožije vyznáním růží v olomouckém Rozáriu. K vidění je už teď například žlutá růže jako podsta herečce Haně Maciuchové a o víkendu pokřtíme další růži. Bude to Josef Švejk. Vyznání růžím teď o víkendu v Olomouci v Rozáriu. Pokud máte rádi cyklistiku, tak něco pro kolaře tuto sobotu 6.6. den s cyklostezkou Bečva. Více na webu kultura-radnice.cz. A o víkendu se jedou i závody Ekce Homo od pátku až do neděle ve Šternberku a v okolí. Lipinský oblouk na Ekce Homo letos nabídne skvělý program po celou dobu závodu do vrchu. V pátek talk show o Dakaru a letní kino, v sobotu budou drifteři, akrobatická show kaskadéři a koncert Pink Floyd Revival. A v neděli budeme na Ekce Homo vyhlašovat absolutně nejrychlejší jezdce. Tak se zastavme do Šternberku a do okolí na Ekce Homo tento týden od pátku do neděle.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
14: To snad ne, já se na to vysl. A Kuťka je zase fuč.
15: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apkatí najde a navíc pohlídá její výkon.
14: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
15: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: zase zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne.

0: Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
3: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
2: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
7: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
8: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
9: Tvoje dopoledne?
10: Tvoje.

0: Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Velký multižánrový festival v ulicích Olomouce 18. až 20. června opět kulturně prozáří centrum města. Festival Olomouc ožije. Pořadatelé oznámili, že se na největším pouličním festivalu v Česku objeví asi 250 uměleckých těles.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Včera munice v cestě a dneska taky. Vlaky v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Při modernizaci trati se tu odkrývají 81 let staré stopy historie ostřelování okolí za druhé světové války. Děti v Olomouckém kraji v mnoha případech žijí s internetem. Asi čtvrtina dětí tu tráví denně na internetu 3 hodiny a asi pětina dokonce přes 5 hodin. Ukazují to výsledky projektu Českého statistického úřadu mezi téměř 5000 dětmi od 9 do 15 let. Obavy z dopadů na zdraví a krajinu, hlavně ty, tvoří tisíce připomínek, které došly na Ministerstvo místního rozvoje k návrhu nových 94 urychlovacích zón pro vznik větrných a solárních elektráren v Česku. Oznámilo to ministerstvo. Námitkování končí dnes o půlnoci.
2: Sport.
3: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že dneska si užijeme více sluníčka a teploty se i díky tomu dostanou na letních 25. Polojasno s trochou mraků vydrží až do večera. V noci k nám potom zamíří od jihozápadu déšť. Na Moravě by mělo pršet nad ránem a potom i během dne. Během středy, kdy se taky ochladí na nějakých 15 až 20 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda by se teď měla řešit v Olomouci na Litovelské. Bouráme taky na Vyškovsku, na silnici 430 v obci Tučapy. Tady je to srážka osobáku s nákladákem. Pozor taky na Svitavsku, na silnici u Bystré. Po havárii tady osobní auto skončilo mimo komunikaci a na místě jsou záchranáři a máme hlášené i policejní hlídky v Šumperku, na Rapotínské a taky na Zábřežské, anebo v Olomouci na Pavlovické a na Dolní Novosadské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole. Kam na oběd?
1: Krásné úterý všem, co mají naladěno. Sluníčko pálí a žaludek už se pomalu hlásí o slovo. Nemáš čas vymýšlet, co k obědu? Tak od toho jsme tady my, tvoje gastrospojka z rádia Metropole. Vybrali jsme pro tebe ty nejlepší polední meníčka, co prostě musíš v Olomouci ochutnat. Takže poslouchej, co tak hledáci dokonalé bramborové placičky se zelím a tempehem nebo veganskou a bezlepkovou paeliu. Dneska v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky smažený krutí řízek, naložený v podmáslí, segedín speciál nebo bačová zapečená kotleta s anglickou slaninou, sýrem a cibulí v Bounty. Vepřový vrabec a k tomu klasické knedlo zelo nebo smažená aljašská treska v bylinkové strouhance nebo lingvíny s hráškovým pestem. Tak to dáme v Hanácké na Dolním náměstí a je tu i holandský řízek s bramborovou kaší nebo ňoky s kuřecím masem, porkem a smetanou v baseball pubu na Lasí. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Tady máme zase zapečené ňoky se špenátovou omáčkou a mozzarellou. Je tu i hovězí roštěnka stroganov na tymiánu a žampionech nebo pikantní kuřecí špalíčky. Další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. Tak co, už se ti zbíhají sliny? Tak se hlavně dobře nadlábni. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo. Uploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konická už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šum. Perk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Českému týmu se na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku daří skvěle. Probojoval se hladce do čtvrtfinále, ovšem dnes naše reprezentanty čeká tvrdá zkouška. V dalším utkání nás prověří mistři světa z Azerbajdžánu. Výkop je ve 22 hodin. Přineseme vám výsledek.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, déšť, sluníčko a taky výkyvy teplot. Konkrétně dneska na Olomoucku i jinde máme většinou polojasno a odpoledne bude skoro 25 stupňů, zítra by mělo být zhruba 17. Zítra má taky trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm srážek. Výhledově čtvrtek by měl být hodně podobný dnešku a pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Ne.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Dolní Novosadské, taky na Velkomoravské a nebo na Brněnské, když se jede kolem čajkárny. Nehodu máme hlášenou na Olomoucku u Kožušan, jak je ta křižovatka na Blatec. Jde o srážku nákladňáku s osobákem. Havárii motorkáře momentálně řešíme na Valašsku v obci Loučka. Na místě jsou záchranáři a bouráme taky na silnici 11 na trase Rýmařov Malá Štáhle. Tak hlavně šťastný. Cestu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil. Jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevnitř.
3: Tohle si vyřeším sám.
1: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
0: Metropole právě dnes.
4: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Obří písková socha už po páté ozdobí horní náměstí v Olomouci. Sochař Václav Lemon už ji tvoří u radnice. Dílo z 26 tun písku bude připravené k pátečnímu začátku svátku města Olomouce. Socha připomene 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nahlédnout do tajemného a exotického světa masožravých rostlin můžeme v těchto dnech ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Až do neděle se tu koná výstava živé pasti plná masožravek.
4: Máme tam spousty zajímavých rostlinek, je těžký vypíchnout ty nejdůležitější, ale třeba tam máme masožravý liány, což jsou láčkovky, které dokážou v přírodě pozřít i drobný obratlovce. Tak ty jsou k vidění taky na živých pastech. Nebo tam máme třeba největší evropskou masožravku, což je Rosnolis lusitánský, taková nádherná rostlinka vonící po medu.
3: Přibližuje, co masožravé rostliny dovedou, jejich pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá. Celý rozhovor plní zajímavostí o masožravkách a o výstavě živé pasti v Olomouci si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Tajvan ocenil Česko. Tajvanský prezident dnes udělil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi řád příznivých oblaků. Tajvan ocenil druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky za dlouhodobou podporu a rozvoj česko-tajvanských vztahů.
1: Sport.
3: A v dáli vyhlížíme start nové sezóny hokejové extraligy. Asociace klubů ledního hokeje nově rozlosovala soutěž a jsme zvědaví, koho budou mít za soupeře do prvního kola Hanáci. 16. září se Olomouc střetne v prvním kole soutěže doma se Spartou Praha.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dneska odpoledne teploty do 25 stupňů a k tomu obloha vesměs azurová jako někde na Krétě. Zítra bude trochu chladněji, maximálně 17 až 20 a zítra taky čekáme nějaký ten déšť. A jaké počasí je teď momentálně v Jižní Koreji, kde ještě tento týden trajdá naše kolegyně Majda?
6: V Koreji je dnes vedro a dusno, máme to sluníčko 32 stupňů a vlhkost se pohybuje kolem 78%. Tak se mějte, zdravím z Koreje.
5: Díky Majdo, zdravíme do Koreje a teď už zpátky na Moravu a jdeme na dopravu.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské a také v Holici na Hamerské. Nehodám se ještě dořešuje na Olomoucku u Kožušan a pokud jde o toho nabouraného motorkáře na Valašsku, tak v obci Loučka už je částečně obnovený provoz. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.
0: Tak.

0: zač. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35

0: 30 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok, rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny.
0: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
0: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
0: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že to pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
0: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
0: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
0: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
10: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.cz.

0: Stavebniny Bykmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Byk akci. Bykmat, váš Byk parťák pro každý projekt.
1: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Rádio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.
5: I will follow you till my legs no longer move.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
4: Sport.
3: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menčíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 20:45 večer.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska si užijeme více sluníčka a teploty se i díky tomu dostanou na letních 25. Polojasno s trochou mraků vydrží až do večera. V noci k nám potom zamíří od jihozápadu déšť. Na Moravě by mělo pršet nad ránem a potom i během dne, během středy, kdy se taky ochladí na nějakých 15 až 20 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Tabuláku, na Okružní u těch garáží, taky na Řepčínské a na Horní Hejčínské. Hlídka je i na D1 na exitu Hranice, nebo taky přímo v Hranicích, na tom Kruháči, Olomoucká, Hranická. Kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Jesenické. A ještě máme hlášenou nehodu, Čukanec dvou osobáků, momentálně řešíme v Otrokovicích na Zlínské. Tak hlavně šťastnou cestu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntál. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
3: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
6: Industriální prostor BOV.
5: Sochy Honzy Dostála.
6: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
5: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Firma Evelka uhelná sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: Dobré, to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak si to představte, do olomouckého kina Metropol se vrátí Pán prstenů i Piráti z Karibiku. Známe kompletní program letošních filmových nocí. Už teď se mrkněte na report.cz. V Olomouci budeme mít po roce světovou paraatletiku. Na Lokotce v červenci opět hostíme prestižní meeting World Paraathletics Grand Prix. Tato série je v paraatletice něco jako diamantová liga, takže budeme fandit a další informace určitě najdeme na www.grandprixolomouc.com. A je tady taky nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě? Jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži jako takové se rozpovídal i starosta Tomáš Opatrný. Ano, i tenhle ten rozhovor najdeme v aktuálním vydání týdeníku Kroměřížska, který vychází právě dnes. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy.
2: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy? Velký multižánrový festival v ulicích Olomouce 18. až 20. června opět kulturně prozáří centrum města. Festival Olomouc ožije. Pořadatelé oznámili, že se na největším pouličním festivalu v Česku objeví asi 250 uměleckých těles.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Včera munice v cestě a dneska taky. Vlaky v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na 2 hodiny zastavila nalezená munice. Při modernizaci trati se tu odkrývají 81 let staré stopy historie ostřelování okolí za druhé světové války. Děti v Olomouckém kraji v mnoha případech žijí s internetem. Asi čtvrtina dětí tu tráví denně na internetu 3 hodiny a asi pětina dokonce přes 5 hodin. Ukazují to výsledky projektu Českého statistického úřadu mezi téměř 5000 dětmi od 9 do 15 let. Obavy z dopadů na zdraví a krajinu, hlavně ty, tvoří tisíce připomínek, které došly na Ministerstvo místního rozvoje k návrhu nových 94 urychlovacích zón pro vznik větrných a solárních elektráren v Česku. Oznámilo to ministerstvo. Námitkování končí dnes o půlnoci.
0: Sport.
2: Českému týmu se na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku daří skvěle. Probojoval se hladce do čtvrtfinále, ovšem dnes naše reprezentanty čeká tvrdá zkouška. V dalším utkání nás prověří mistři světa z Azerbajdžánu. Výkop je ve 22 hodin. Přineseme vám výsledek.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že první červnový týden je dál jako na houpačce, déšť, sluníčko a taky výkyvy teplot. Konkrétně dneska na Olomoucku i jinde máme většinou polojasno a odpoledne bude skoro 25 stupňů, zítra by mělo být zhruba 17. Zítra má taky trochu pršet, v průměru nejčastěji spadne 5 až 10 mm srážek. Výhledově čtvrtek by měl být hodně podobný dnešku a pátek bude zřejmě nejdeštivějším dnem tohoto týdne.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Hezké úterní odpoledne přejeme také na cestách. Policejní hlídku máme hlášenou na obchvatu Olomouce, na tom sjezdu ke Globusu, taky na Olomoucku v Kožušanech nebo na Prostějovsku v Držovicích na Smržické. A máme hlášenou i nehodu na trase Boskovice-Vážany. Je to srážka 2 osobáků. Na vozovce je tady rozlitý olej a pohonné hmoty, takže na místě to likvidují hasiči a dopravu tady řídí policie. Tak hlavně dobře dojeďte a nikam nespěchejte.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Budice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
9: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
16: Radio Metropole.
17: Taneční rádio.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Zajdeme do divadla, přivoníme si k růžím, také nasedneme na kolo a nebo zajedeme za pořádnými motory. Víc pro vás právě teď. Ve středu je na programu opera Don Giovanni v Moravském divadle Olomouc. Pokud máte rádi divadlo, zajděte sem zítra od 19 hodin. Olomouc o tomto víkendu ožije vyznáním růží v olomouckém Rozáriu. K vidění je už teď například žlutá růže jako podsta herečce Haně Maciuchové a o víkendu pokřtíme další růži. Bude to Josef Švejk. Vyznání růžím teď o víkendu v Olomouci v Rozáriu. Pokud máte rádi cyklistiku, tak něco pro kolaře tuto sobotu 6.6. den s cyklostezkou Bečva. Více na webu kultura-hranice.cz. A o víkendu se jedou i závody Ekce Homo od pátku až do neděle ve Šternberku a v okolí. Lipinský oblouk na Ekce Homo letos nabídne skvělý program po celou dobu závodu do vrchu. V pátek talk show o Dakaru a letní kino, v sobotu budou drifteři, akrobatická show Kaskadéři a koncert Pink Floyd Revival. A v neděli budeme na Ekce Homo vyhlašovat absolutně nejrychlejší jezdce. Tak se zastavme do Šternberku a do okolí na Ekce Homo tento týden od pátku do neděle.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho a máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Obří písková socha už po páté ozdobí horní náměstí v Olomouci. Sochař Václav Lemon už ji tvoří u radnice. Dílo z 26 tun písku bude připravené k pátečnímu začátku svátku města Olomouce. Socha připomene 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nahlédnout do tajemného a exotického světa masožravých rostlin můžeme v těchto dnech ve sbírkových sklenících výstaviště Flora v Olomouci. Až do neděle se tu koná výstava živé pasti plná masožravek.
4: Máme tam spousty zajímavých rostlinek, je těžký vypíchnout ty nejdůležitější, ale třeba tam máme masožravý liány, což jsou láčkovky, které dokážou v přírodě pozřít i drobný obratlovce. Tak ty jsou k vidění taky na živých pastech, nebo tam máme třeba největší evropskou masožravku, což je Rosnolis lusitánský, taková nádherná rostlinka vonící po medu.
3: Přibližuje, co masožravé rostliny dovedou, jejich pěstitelka Markéta Aubrechtová Dlouhá. Celý rozhovor plný zajímavostí o masožravkách a o výstavě živé pasti v Olomouci si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Tajvan ocenil Česko. Tajvanský prezident dnes udělil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi řád příznivých oblaků. Tajvan ocenil druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky za dlouhodobou podporu a rozvoj česko-tajvanských vztahů.
2: Sport.
3: A v dáli vyhlížíme start nové sezóny hokejové extraligy. Asociace klubů ledního hokeje nově rozlosovala soutěž a jsme zvědaví, koho budou mít za soupeře do prvního kola Hanáci. 16. září se Olomouc střetne v prvním kole soutěže doma se Spartou Praha.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu.

0: vedený a naměříme do 20 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Rychlé dopravní zprávy jsou tu taky se 16. hodinou. Pozor na D46 směr Vyškov za exitem Prostějov centrum. Řeší se tu dopravní nehoda. Zároveň je tu pro defekt odstavené nákladní auto a může se to tu zasekávat. Na nehodu dvou osobních aut potom pozor i na Tovačovské ulici v Přerově. Je to při příjezdu od obce Henčlov, ale s opatrností průjezdné. No a na nehodu dvou osobáků pozor i za Boskovicemi. Tady se bourá, jak od nás víte, na cestě na Vážany a i zde už se v pohodě dostanete. Policejní hlídka je potom v tuhle chvíli na D1 na exitu Kroměříž východ a taky ve Zdounkách na Kroměřížské ulici. Na porouchané osobní auto pak pozor na D35 od Olomouce na Lipník za exitem Přáslavice. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: To snad ne, já se na to vysk***l a kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig, víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17.

0: Bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Radio Metropole
11: a odpolední chill.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jdeme na další zprávy. 2000 nových trvalých obyvatel získala Olomouc díky loňské motivační kampani. Městská kasa si tak díky daňovým příjmům od státu polepší o bezmála 42 milionů korun. Kampaň byla jedinečnou akcí a nebude se opakovat. Noví obyvatelé si mezi sebou rozdělí polovinu ze získaných financí. Lidé, kteří splnili podmínky kampaně, mohou o finanční odměnu 10 000 korun žádat na ekonomickém odboru magistrátu do 31. července. Podrobnosti má web olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov nechce návykové látky u škol. Plánuje vyhlášku, která má omezit užívání kratomu a dalších psychoaktivních látek a také e-cigaret v okolí škol a hřišť. Probrala to rada a nyní půjde návrh zastupitelům. Druhé velké půdní sucho v letošním roce zasáhlo Česko. Uplynulou sobotu sucho pokrývalo polovinu území. Ovšem podle projektu Intersucho by stav měl již ustoupit. Deště z posledních dní situaci zmírnily.
2: Sport.
3: Premiérové čtvrtfinále na grandslamovém turnaji dnes čeká elitního tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Na French Open se představí v duelu proti Brazilci Fonsekovi. Uvidíme, jak se mu zadaří. Utkání na pařížské Antuce začne po 20:45 večer.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: 20 hodin a 50 minut, tak to je čas dnešního západu slunce. Zítra potom sluníčko vyjde ve 4:48. Víme, jak bude. Ve středu nás čeká nejčastěji zatažená obloha, místy oblačno a teplota mezi 14 a 19 stupni Celsia. Provázet nás mají taky dešťové přehánky. A to i ve čtvrtek, kdy teplota vyšplhá v denních maximech i na 25 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Připomínáme nehodu dvou osobních aut na Tovačovské ulici v Přerově. V tuhle chvíli je tady průjezd bez problému. Bourá se taky na Olomoucku ve Velkém Týnci na ulici Na Kříbě. Taky zde jde o nehodu dvou osobních aut, ale dá se obět. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na D1 před exitem Ivanovice na Hané. Taky ve Svitavách na Máchově aleji a nebo v Olomouci na trase Nové sady Holice na odbočce Na Šlechtitelů. Na odstavené osobní auto potom pozor na D640 směr Vyškov za exitem Prostějov centrum. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme úterý 2. června a svátek slaví Jarmil. Jméno neobvyklé, zajímavé a dnes hlavně oslavované. Narozeniny má režisér Tomáš Vorel i americký herec Wentworth Miller, kterého známe hlavně díky seriálu Útěk z vězení.
2: Považuji za nezbytné, abyste spatřil vězeňskou celu zevní.
3: Tohle si vyřeším sám.
1: A právě dnes v roce 1896 získává italský vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález. Na rádio. I díky tomu se dnes slyšíme a jsme rádi, že vám můžeme vylepšovat úterý 2. června.
0: Metropole právě dnes.
4: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
6: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Radio Metropole.
13: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
14: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konická už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šumperk Jeseník, píše o tom deník. Zmije nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Radio Metropole. Co na sebe?
3: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být ve středu na druhém stupni, tedy na střední zátěži, která připomíná kardiakům a astmatikům, že se nemají namáhat. Jinak dnes v noci teplota klesne k 11 stupňům Celsia, zítra nás potom čeká většinou zatažená obloha, dešťové přehánky a na teploměru maximálně 19 stupňů ve stínu. Ve čtvrtek počítáme s nižší oblačností, naměříme mezi 20 a 25 stupni Celsia a stále by mělo sem tam zapršet.
1: Radio Metropole za volantem.
3: Bourá se na trase Fryšták Lukoveček, jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě, která se dá opatrně projet. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor v Kokorách, taky v Olomouci na Okružní a nebo v Hranicích na Olomoucké. Na odstavené osobní auto potom pozor na dálnici D1 směr Vyškov za exitem Hulín. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Jarko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Opravdu strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění, už bych se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že si to pacient přeje,

0: to možný.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
0: Na všichni se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
0: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
0: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Firma Havelka, uhelná sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
8: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
9: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
8: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
10: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
13: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
14: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: V Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia a ve stínu.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
8: Rádio Metropole.
9: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak si to představte, do olomouckého kina Metropol se vrátí Pán prstenů i Piráti z Karibiku. Známe kompletní program letošních filmových nocí. Už teď se mrkněte na report.cz. V Olomouci budeme mít po roce světovou paraatletiku. Na Lokotce v červenci opět hostíme prestižní meeting World Paraathletics Grand Prix. Tato série je v paraatletice něco jako diamantová liga. Takže budeme fandit a další informace určitě najdeme na www.grandprixolomouc.com. A je tady taky nové vydání týdeníku Kroměřížska. Hlavním tématem jsou holuby v Kroměříži. Jak moc vadí ve městě? Jaká je čeká budoucnost? A o Kroměříži jako takové se rozpovídal i starosta Tomáš Opatrný. Ano, i tenhle ten rozhovor najdeme v aktuálním vydání týdeníku Kroměřížska, který vychází právě dnes. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: mobilní apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 20 hodin.

0: Pardubický kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
0: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
4: Tohle je Radio Metro.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
1: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tohle je
6: Radio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: Lukáš Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Začíná další reklamní rozhovor, který může pomoci párům, které si přejí založit rodinu, ale cesta k miminku není tak jednoduchá, jak si představovali. Na lince vedoucí lékař IVF Klinik Olomouc, Štěpán Machač. Dobrý den.
2: Dobrý den všem posluchačům.
1: IVF Klinik Olomouc. Kde přesně sídlíte a s jakými životními situacemi se na vás můžeme obracet?
2: Sídlíme na Horním Lánu, což je část města od Prostějova. A samozřejmě, jak už z názvu vyplývá, IVF klinik, léčba neplodnosti, a každý, kdo si přeje otěhotnět, nebo třeba jenom vědět, jak na tom současné době je, nás může navštívit.
1: Když se partnerům tedy nedaří otěhotnět, kdy je podle vás ten správný okamžik, kdy už se má vyhledat odborná pomoc a nečekat na to, že to přijde samo?
2: Popravdě strašně záleží na věku té ženy. Pokud je ta žena mladší 35 let, tak není potřeba spěchat a řekl bych, že rok a půl je doba vhodná. Pokud má žena 35 let a více, po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění už by se přišel poradit s odborníky.
1: Často padá i praktická otázka, kolik dnes léčba metodou IVF přibližně stojí a co hradí zdravotní pojišťovny?
2: Musím říct, že léčba neplodnosti v České republice je velmi dobře hrazena. Pojišťovna hradí asi 80% z té ceny, která se pohybuje něco kolem 80-85 tisíc za léčebný cyklus. To znamená, že doplatek pacientky se pohybuje něco mezi 20 až 30 tisíci a pojišťovna uhradí ten zbytek, to znamená 60 až 70 tisíc.
1: S jakými nejčastějšími předsudky nebo nepravdami o IVF se setkáváte?
2: Určitě je to ten předsudek, že otěhotní každý, což není pravda, a druhý předsudek je, že na věku nezáleží, což také pravda není.
1: Dá se při IVF ovlivnit pohlaví dítěte?
2: Z medicínských důvodů ano, pokud se jedná o genetické onemocnění přenášeno na chlapce nebo na dívky, tak jsme schopni embryo vyšetřit a zjistit, jestli se teda jedná o holčičku nebo o chlapečka. Pro komerční použití, to znamená, že 100 pacient přeje, to možné není.
1: Připravujete také den otevřených dveří. Kdy proběhne, komu je určen, na co všechno se můžeme podívat?
2: Na všechny se těšíme tuto středu a můžete se podívat na to, jak konzultujeme a jak si s pacienty povídáme, a pak samozřejmě také do srdce každé IVF kliniky, to znamená do laboratoře.
1: Den otevřených dveří IVF klinik v Olomouci na Horním Lánu už zítra. A pane doktore, na závěr jedna osobnější otázka. Jaká je nejkrásnější zpráva, kterou můžete po letech od svých klientů dostat?
2: Že dítě je zdravé a že život je spokojený.
1: www.ivfclinic.cz, tady najdeme více informací. Naším hostem byl doktor Štěpán Macháč z IVF klinik Olomouc. Děkujeme, hezký den.
2: Děkujeme, pěkný den.
1: Reklamní rozhovory na svém konci a my už posíláme další muziku.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Na krásy Olomouckého kraje lákají dva motorové osobní vlaky v regionu. Dvě jednotky Stadler mají celovozový polep, na kterém jsou dominanty jako hrad Bouzov, zámek Plumlov či Scenérie Jeseníků. Podporují cestovní ruch. Vlak s motivem Konicka už nyní vozí lidi z Olomouce do Drahanovic a o víkendu míří na Prostějovsko. Druhá jednotka s motivem Jesenicka vyjede na konci tohoto týdne na trať Šum. Perk Jeseník, píše o tom deník. Zmije, nechme na pokoji. Nemocnice v Krnově zaznamenala první letošní případ uštknutí zmíjí obecnou. Na okraji Krnova jedovatý had uštkl do ruky muže. Ke zmiji se přiblížil, protože ji chtěl vyfotit v detailu. Ona focení odmítla a muž skončil s otokem na interně, ale ve stabilizovaném stavu. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Jedno mistrovství světa v hokeji skončilo a o dalším už se mluví. Víme, s kým se utkáme v základní části na šampionátu v roce 2027 v Německu. Ve skupině B vyzveme Spojené státy, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
0: Radio Metropole, co na sebe.
3: Olomoucku a jinde v našem regionu nás čeká ve středu zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i s bouřkami. Nejvyšší teploty vyšplhají přes den na 15 až 19 stupňů Celsia ve stínu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Never